0: 3D Pnaran. Van Hije. Dheka tasvir sataguru ki mangana mana ho gaya mera. When I saw a picture of my Gurudev, my mind went to complete ecstasy out of happiness.
1: Když jsem spatřila fotografii Gurudeva, byla jsem bez sebe štěstí.

0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapeet Parampara.
1: A pozdrav Sri Alak Purji Siddhapeet Parampara.
0: My downward pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pozdravy mému milovanému Guruovi, jeho svatosti Mahamandaleshwarovi, svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And hari om and good evening, dobrý večer to all of you who are sitting here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect, thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। So, how do you say भार? First, let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
1: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bar means wait.
1: Bar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je, kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So, bar. Bar means wait.
1: A bar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, vala weight. Not waiting, vala weight, but kilos, vala weight.
1: To znamená váha. To znamená čekej, ale znamená to váha. Když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme.
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen to, jen ta negativita, ale úplně všechno. Ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
0: Aba sop diya, sop means I gave to you.
1: Sop znamená dal jsem ti to.
0: Ab means today, now.
1: Ab znamená právě teď, dnes.
0: Jivan ka sab bhar tumhare haatho mein. Jivan means life and we gave all our life's troubles, all our life's happinesses, everything to do with our lives we gave to you, O Gurudev.
1: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
0: And by the way, before I forget.
1: Než zapomenu, mimochodem, než zapomenu.
0: Thanks to Shanti and Sevapuri.
1: Děkujeme Shanti a Sevapurimu.
0: That they are letting us use this beautiful Tilak friendly.
1: Že nás nechají používat tenhle krásný Tilak friendly.
0: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chan Universe.
1: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší čajem vesmíru.
0: And because it was the first day and they were very excited.
1: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
0: So all the youth was helping to clean this whole place.
1: Všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
0: And they made 8 liters of chai.
1: A uvařili 8 litrů čaje.
0: So, you know what needs to be done.
1: A tak víte, co nás čeká.
0: And also many, many, many people were helping from all of you.
1: Mnozí z vás pomáhali a nachystali tyto krásné zákusky, dortíky.
0: And all the cakes which were and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
1: A všechny ty dorty a všechno i Shanti darovali nějaké pizzy.
0: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
1: To všechno, ten výtěžek půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
0: We all are already old enough for toys.
1: My už jsme moc staří na hračky.
0: Maybe we are not, but
1: možná, že ne.
0: Our camera toys are slightly more expensive, so
1: ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
0: For now, let's focus on the youth and kids.
1: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
0: So, coming back.
1: A vraťme se zpátky.
0: Yeah, jeet tumhari ye haar tumhara. The problem is whenever we are hit with any negativity.
1: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního,
0: whenever we are hit with troubles,
1: máme problémy.
0: Whenever something happens in our lives which is not in our control.
1: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
0: Then we remember the God and then we remember Gurudev and then we remember all those who we don't remember.
1: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme si na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
0: Vikram, not sitting there, go serve. So when we say that we come to you and we give everything to you,
1: a tak když říkáme přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám.
0: We don't come and just give Gurudev our troubles.
1: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
0: He jeet tumhari haatho mein, which means my win, my success that is also in your hands.
1: Jeeta znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
0: Or haar tumhare haatho mein, which means haar means to lose, my loss. My unsuccessfulness, that also is in your hands.
1: Hára znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
0: Mera niščej bas ek hi hai, drada niščej, we were talking about this yesterday.
1: Niščej, o tom jsme včera mluvili.
0: Drada niščej means determination.
1: Drada niščej znamená odhodlání.
0: How many remember this five rules for students from last year?
1: Kdo si pamatuje těch pět pravidel pro studenty z minulého roku?
0: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you
1: want. Interaktivní satsang, můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
0: So I'll ask you again. How many of you remember the five rules of
1: students? Pamatuje těch pět vlastností studenta.
0: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me, please.
1: Opakujte po mně, prosím.
0: Bako dhyanam. Shvana nindra. Tathaiva cha. Alpahari, grahatyagi, vidyarthi, panchalakshanam. Panch means five, obviously.
1: Panch znamená pět.
0: Lakshan, the word lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
1: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
0: Qualities.
1: Kvality, vlastnosti.
0: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
1: Vidyarthi, slyšíte tamto slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit?
0: So vidya means wisdom or knowledge.
1: Znamená to moudrost nebo vědění.
0: Arthi is the one who is receiving.
1: Arthi znamená ten, kdo ho dostává.
0: Can we turn off the fan, please? Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.

0: ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
1: And we discussed that we all are in one way or another way students, right?

0: Or even if we see a certain action,
1: nebo vidíme, že se něco děje,
0: there is something to learn out of it.
1: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
0: Either we learn from our mistakes,
1: ať už se učíme ze svých chyb,
0: or we learn from the good deeds of others,
1: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
0: What did Gurudev always tell us?
1: Co nám vždycky Gurudev říká?
0: Watch and learn.
1: Dívej se a uč se.
0: He never told how to do this or how to do that.
1: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
0: But we all sat next to him.
1: Ale my jsme seděli u něj.
0: We all saw his way of functioning.
1: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
0: And we learned.
1: A učili jsme se.
0: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
1: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět od o sobě, od ostatních.
0: So drada niščaje means that determination.
1: Drada niščaje znamená to odhodlání.
0: And the shloka about the five qualities which a student should have talks about this drada niščaje.
1: A tato šloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto drada niščaje, o tom odhodlání.
0: Kak čišta, kak means?
1: Káka znamená?
0: Crow.
1: Vrána.
0: Crow. We love crows, no?
1: Máme rádi vrány, že?
0: Kak čišta, the determination, the drada niščaje of a crow.
1: Odhodlání, odhodlanost vrány.
0: What was the story?
1: Co byl ten příběh?
0: With the crow?
1: S tou vránou.
0: Even the stories we don't remember.
1: Ani ty příběhy se nepamatujete.
0: Picking the stones.
1: Ona vybírala ty kameny.
0: Please remember them because
1: prosím.
0: Now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
1: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
0: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
1: Já dostávám komentáře, že se na satsang opakuji, ale to je ten důvod, proč se opakuji.
0: And I'm a stubborn one.
1: A já jsem zarputilý.
0: So we don't really move forward until we don't learn the one.
1: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
0: The crow and the vessel.
1: Vrána a ta nádoba.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: In the distant far nation of Czech Republic.
1: V daleké zemi České republice.
0: There was a vessel, a water pot.
1: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
0: And it was there near Sangam.
1: A byla kousek od Sangamu.
0: And there's a beautiful lake nearby.
1: A nedaleko bylo krásné jezero.
0: Green like the poison which Dev Puriji drank few days back.
1: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Dev Puriji.
0: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
1: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
0: So the crow could have gone and easily drank water from there.
1: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
0: Because their digestive system is not so bad as us.
1: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
0: We have the wish. Yay, we go to India.
1: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
0: Kumbh Mela.
1: Na Kumbh Melu.
0: And then you know the rest.
1: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
0: What happens and
1: co
0: what doesn't
1: stane?
0: Happen.
1: Co se stane nebo nestane.
0: How your digestive system works.
1: Jak vaše trávení funguje.
0: But the crow's digestive system, the Jataragni, was better. It could have easily digested that nice green water.
1: Ale ten Jataragni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
0: But the energy of the Sangam hall was so strong because of all of your sadhana.
1: Ale ta energie ze Sangam haly byla tak silná díky vaší sádhaně.
0: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
1: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce radši napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie z té vší vaší sádhany.
0: But there was only one problem.
1: Ale byl je tam malý problém.
0: Niranjanji was thirsty while leading the anushtan.
1: Niranjanji měl žízeň, když vedl anuštánu.
0: So he drank half of the pot.
1: Půlku té vody z té nádoby vypil.

0: And the vessel, the opening of that was very narrow.
1: A ta nádoba, ta láhev měla úzké hrdlo.
0: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
1: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
0: But for the crow, it has such a small beak.
1: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
0: So it couldn't drink water from it.
1: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
0: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
1: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
0: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
1: Začala po celém ášramu sbírat malé oblásky a kamínky.
0: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
1: A jeden po druhém je házela do té nádoby, and do té lahve.
0: Slowly, slowly.
1: A pomalu, pomalu.
0: Manva dhire dhire chal gagana gara charana re bhai. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
1: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
0: That's the problem with us.
1: To je náš problém.
0: Politicians and sadhus.
1: Politici a sadhuové.
0: You give us the microphones.
1: Dáte nám mikrofon.
0: And it's hard to get it back.
1: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
0: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
1: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
0: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
1: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, jak jsme na tom s časem.
0: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandleshwar Vishwakanand Bhartiji Maharaj.
1: Když dáte mikrofon Vishwakanandžímu.
0: And you can go hours.
1: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
0: But that's the beauty of the wisdom.
1: A to je krása moudrosti.
0: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushas.
1: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
0: That it is not Svadharma, but it is Paradharma.
1: Není to Svadharma, ale Paradharma.
0: All the knowledge which is in them.
1: Všechno to poznání, které je v nich.
0: It's too much for them to keep within themselves.
1: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
0: And as the life has no estimate of time.
1: A protože život není omezen časem.
0: They share as much as they can.
1: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
0: For what?
1: Proč?
0: For Jana Kalyan.
1: Pro Jana Kalyan.
0: What does Jan mean?
1: Co znamená Jan?
0: Hmm? People.
1: Lidé.
0: What does Kalyan mean?
1: Co znamená Kalyan?
0: Well-being. Any other? Kalyan
1: blaho,
0: means kalyan. To well-being or to free them, liberate them.
1: To znamená osvobodit je.
0: So for Jana Kalyan, they share as much as they have.
1: Proto Jan Kalyan, proto se podělí, co mají.
0: So coming back to the crow.
1: Tak se vraťme k vráně.
0: This is one thing it took me a lot of nahamkartas.
1: Tohle mi zabralo hodně nahamkarta.
0: To reach back to the topic from where I started.
1: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
0: Because we say dhire dhire, pomali pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
1: Protože řekneme jenom pomalu pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
0: So pomalu pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
1: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házela ty kameny, tak ta hladina vody stoupala.
0: And finally, when that water level rise,
1: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,
0: then he drank water out of it.
1: Tak nakonec se dokázal napít.
0: But now don't say that crow was a he and I'm a she.
1: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havran, on a já
0: so
1: jsem ona.
0: If you're a she, then the crow was a she.
1: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
0: So that determination, that dhrida nischay should be in all of us.
1: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
0: Mera nischay bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. Only have one determination.
1: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
0: That I can receive your grace once in my life.
1: Kéž aspoň jednou v životě

0: obdržím tvou milost.
1: But we are the living embodiment of divinity and grace.
0: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
1: Because Gurudev is residing in our hearts.
0: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
1: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
0: A ti aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
1: Arpan kardu dunia bhar ka sab pyar tumhare haathon mein, I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
0: A tak všechnu tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
1: Everything is in their hands.
0: Všechno je v jejich rukách.
1: But faith is important.
0: Ale víra je důležitá.
1: That understanding, that awareness that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
0: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
1: Because anything that is in our conscious mind,
0: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
1: and we put it in the subconscious mind,
0: a propíšeme to do podvědomé mysli,
1: then by hook or crook that subconscious mind will make it the reality.
0: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
1: Some of us call it manifestation.
0: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
1: And some of us call it nahamkarta.
0: A někdo tomu říká nahamkarta.
1: But it's all in our hands.
0: Ale je to v našich rukách.
1: All what we receive is in Gurudev's hands.
0: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
1: But the actions are in our hands.
0: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
1: So if we have a certain wish, if we have some nischay, if we have some longing for something.
0: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
1: And we believe it's impossible to achieve.
0: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
1: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
0: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
1: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
0: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
1: We are stuck in that.
0: Jsme v ní zachyceni.
1: And we stop ourselves from going deeper.
0: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
1: Because our conscious mind tells us it's impossible.
0: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
1: It tells us we are not worthy enough to do it.
0: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
1: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
0: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
1: we will know and understand and believe that everything is possible.
0: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
1: Jo jag mein rahu to aise rahu. Jo jal mein kamal ka phool rahe. I love this English Hindi because you know it's jal, but here you wrote jala, so I read jala.
0: Mám rád tuhle tu hindskou angličtinu, anglickou hindštinu, tam je to jal a vy jste tam píšete jako jala.
1: Like my name is Avatar, but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
0: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
1: Exactly. Or someone's name, like yesterday, how this whole topic of Vidya arose.
0: Včera, když bylo to téma Vidya.
1: She writes V-I-D-Y-A.
0: Ona to píše V-I-D-Y-A.
1: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A.
0: Ale my to...
1: Vidya, dha.
0: Pro ve skutečnosti vyslovujeme s tím dha, vidya.
1: What do we sing in our second part of the prayer?
0: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
1: How does it start?
0: Jak to začíná?
1: At least the prayer we all know.
0: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
1: I'm not talking about the stanzas. First part, second part and third part.
0: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
1: So second part, sing it.
0: Ta druhá část.
1: Yeah, so what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
0: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
1: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
0: A teď Sotva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
1: So, the problem is, there's no problem.
0: A tak problém, ale není to problém.
1: The bhava is still there.
0: Ta bhava je pořád tady.
1: But the way how Holy Guruji was singing,
0: ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji,
1: it just continued like that.
0: On jenom takhle pokračoval.
1: I'm not saying we should change it.
0: Neříkám, že bychom to měli měnit.
1: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
0: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
1: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
0: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
1: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, they are certain abbreviations.
0: A tak tyhle ty, i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
1: Like many children in India, they can't pronounce sh.
0: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit sh.
1: Sure. Sure is another topic we can talk about.
0: A to je další téma, o kterém můžeme mluvit.
1: In India we have three.
0: Máme tři druhy sh v Indii.
1: One is sa for Swamiji.
0: Jeden je sa pro Swamijiho.
1: One is sha.
0: Jeden je sh.
1: For Shankar.
0: To je Shankar.
1: That's your normal sh.
0: To je vaše to sh, jak That's vy to píšete.
1: When you put your both teeth together and just say sh.
0: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete sh.
1: Sh for Shiva.
0: Je to jako Shiva.
1: And then there's a third sh which does not exist in English.
0: A pak je třetí sh, které v angličtině neexistuje.
1: But this is when we put our tongue up.
0: Když dáte jazyk nahoru.
1: And then sh.
0: A je to sh.
1: That's the third sh which is only in Sanskrit and in Hindi.
0: A to je takové, tenhle druh sh, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
1: So these small things can change the meaning of a word.
0: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
1: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
0: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
1: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
0: Pokud žijí v tomto jagat, v tomto světě.
1: What do we say? Brahma satya?
0: Co říkáme? Brahma satya?
1: Jagat mithya. So this is again mithya.
0: A je to mithya.
1: It's not mithya,
0: není
1: but
0: to
1: mithya,
0: ale mithya.
1: It's a th.
0: Je to zase to th.
1: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is th. In this world I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
0: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
1: Mere sabha guna dosh samarpit ho Bhagavan tumhare haatho mein. O Lord, O Gurudev, all my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
0: O Gurudeve, o pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna, obětuji u tvých lotosových nohou.
1: Jab jab mujhe janam mile, to tav charanon ka pujari ban sakun. When I am born in this human body.
0: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
1: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
0: Prosím, dej mi šanci, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
1: And in is pujari ka ek ek rag ka hotar tumhare haathon mein. You have the solution of every single problem that is in this priest's nerves, veins.
0: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech, ve svých nervech.
1: Jab jab sansar ka kaidi banu nishkam bhav se karma karu. Kaidi, we all are kaidis.
0: My všichni jsme kaidis.
1: What is kaidi?
0: Co to znamená?
1: Prisoner.
0: Vězeň.
1: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
0: Musíte, měli byste víc chodit k Parvati na hodiny hinštiny.
1: Kedi means prisoner.
0: Kedi znamená vězeň.
1: Naman Sukramji was living in India a long time, so he also learned many Hindi words.
0: Mansukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
1: So kedi means prisoner.
0: Kedi znamená vězeň.
1: And in one way we all are prisoners.
0: A svým způsobem jsme všichni vězni.
1: In which prison are we locked up in?
0: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
1: In the prison of our own mind.
0: Ve vězení vlastní mysli.
1: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
0: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
1: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
0: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
1: That may I be able to serve you with nishkama bhava.
0: Kéž jsem schopen ti sloužit s nishkam bhava.
1: Sakam and nishkam.
0: Je sakam a nishkam.
1: That's another topic we can take
0: one day. A to je další téma, které můžeme probrat.
1: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
0: Sakam to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
1: And nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
0: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
1: So maybe may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
0: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti s nesobecky.
1: Fir ant samay mein pran taju sakar tumhare haatho mein. And in the last moment when I leave this mortal body,
0: a v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo,
1: then may that also be in your hands.
0: Kéž potom i to je i pak jsem ve tvých rukách.
1: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
0: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou
1: is that I am a common ignorant man.
0: Já jsem běžný nevědomý člověk.
1: And you are that Narayan himself.
0: A ty jsi samotný Narayan.
1: You are that supreme consciousness.
0: Ty jsi to svrchované vědomí.
1: That light itself.
0: To samotné světlo.
1: Mehu sansar ke haatho mein, sansar tumhare haatho mein. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
0: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
1: So when everything is in their hands,
0: a když všechno je tedy v jeho rukách,
1: when happiness is in their hands,
0: i to štěstí je v jeho rukách,
1: what is in our hands?
0: Co je v našich rukách?
1: Nothing, no?
0: Nic, že?
1: No, he gave us something.
0: Ale on nám něco dal.
1: Our malas.
0: Naše málu.
1: That is in our hands.
0: Ta je v našich rukách.
1: Our actions are in our hands.
0: Naše činy jsou v našich rukách.
1: The way of our living is in our hands.
0: Způsob našeho života, jak žijeme, to je v našich rukách.
1: Manava dhire dhire chal. I tend to forget while speaking that the reason why we have bonfire and outdoor satsang is that we can little bit enjoy also kirtans and bhajans.
0: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
1: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
0: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
1: there's time for you to get up and get something.
0: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
1: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: श्री दीप्तनेम भगवान की जय। श्री श्री विश्व गंदेश परम स्वामी महेश्वरंज गुरुदेव की जय।
1: हजार बहत्तर नदियां चाले लंबी लंबी खाई। What does that mean?
2: Co to znamená?
1: Hajar bahattar nadiya chale, thousands and thousands of different rivers are flowing.
2: Tisíce a tisíce různých řek tady plyne.
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Sarasvati, but which
2: aspect so far? Sarasvati, a který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what do we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další.
1: Come
2: Chakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: The theory which I came up with is matching with Sadvidayaji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sadvidayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci z růží?
1: It looks very beautiful. Not rose, sorry. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokavou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
2: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work,
2: práce,
1: home,
2: doma,
1: family,
2: rodině,
1: kids,
2: děti,
1: partners,
2: partner, partnerka,
1: boss,
2: šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
2: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
2: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu, a tou ochranou vrstvou

0: rudévová ochrana.
1: They are. How many wolves in our minds?
0: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
0: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
0: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, loba, ahankar, irsha, jealousy, envy, anger, lust.
0: To jsou všechny ty špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
0: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf, and then that is the result which we will get out of it.
0: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme, a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
0: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food, and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
0: Záleží na tom, ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
0: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
0: Je to všechno o tom být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
0: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.
1: Now did you ever think goddess of wisdom?
0: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
1: She should hold a book, not a vina.
0: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
0: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where is the guitar? Yeah, there is
0: tam
1: a guitar.
0: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
0: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
0: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
0: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
0: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
0: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
0: Připomíná nám
1: life.
0: To, život.
1: Too much work.
0: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
0: Se rovná stresu.
1: Too less work.
0: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
0: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
0: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
0: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
0: Příliš mluvení.
1: Creates confusion.
0: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
0: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
0: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
0: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
0: Co nám to dává?
1: Distance.
0: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there is something to lose.
0: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat, nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us. We can learn from each person around us. We can learn from everything.
0: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
0: A co nás Sarasvati tímhle vším učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
0: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
0: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about few days back?
0: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
0: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
0: A jednota, sjednocení.
1: Saraswati teaches us unity. Teaches us clarity, awareness and balance.
0: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze. A
1: yoga teaches us unity.
0: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
0: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
0: A my máme všechny tři máme.
1: Chintamata karana. Teri.

0: निप्तान्यं भगवान की जय।
1: श्री
0: विश्व कुंदेश परम स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव
1: की जय।
2: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
3: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
2: Nirbhay raho, nishanka raho. Be without any worries, be without any bhay.
3: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
2: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
3: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
2: What is the power of words?
3: Jakou moc mají slova?
2: When we study, when we were in school,
3: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
2: or in our younger days,
3: když jsme byli mladší,
2: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
3: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
2: But I feel like that, so no problem.
3: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
2: Body is something else.
3: Tělo je něco jiného.
2: But inside God knows how many years old we are.
3: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
2: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
3: Naše mantrové narození, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
2: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
3: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
2: Kartike Bhagavan, loji. O Kartike. So the words of powers, we always had someone.
3: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
2: who told us, my dear, I believe in you.
3: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
2: And many years later,
3: a o mnoho let později,
2: someone asked that young man at the time.
3: A někdo se zeptá toho tehdy mladíka.
2: When he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but.
3: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je, musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
2: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
3: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
2: What is something that changed you? What is something that changed your life?
3: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
2: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
3: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
2: Believed in me before I believed in myself.
3: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
2: So that is what Gurudev is doing.
3: A to je to, co dělá Gurudev.
2: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
3: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
2: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
3: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
2: Because he thinks about others before he thinks about himself.
3: Protože myslí na druhé dřív, než myslí na sebe.
2: Doesn't matter how many times doctors told him not to travel, not to do this, he always still came here for us.
3: I když mu lékaři doporučovali, aby už necestoval, on neustále jezdil za námi.
2: There was one man.
3: Byl jeden člověk.
2: And a sadhu came to his house.
3: A přijel k němu domů, přišel jeden sádhu.
2: And he complained to that guruji.
3: A on si tomu gurujímu začal stěžovat.
2: Guruji, my wife is always complaining, always shouting, nothing, we're always fighting.
3: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiné než hádky.
2: Then the wife says, Guruji, but.
3: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
2: There's always a ale.
3: Vždycky je tam to ale.
2: So she said, Guruji, but he never listens.
3: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
2: Then Guruji starts laughing.
3: A Guruji se začne smát.
2: And he said,
3: a řekne,
2: the problem is,
3: ten problém je,
2: that he or she is speaking without awareness.
3: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
2: And you are listening without patience.
3: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
2: So until we don't have awareness while talking,
3: pokud nemluvíme pozorně,
2: and if we don't have patience while listening,
3: a nemáme a nenasloucháme trpělivě,
2: it won't be a normal conversation.
3: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
2: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
3: Protože můžeme toho říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
2: But there is zero awareness while talking.
3: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
2: And that's how arguments start.
3: A takhle začínají hádky.
2: That's how the first crack in the relationship starts.
3: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
2: Because the other person who is listening,
3: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
2: is not patient enough.
3: Není dost trpělivý.
2: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
3: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, tamhle to, proč si udělal tohle, neudělal tamhle to?
2: And before he and she can finish the sentence,
3: a než ještě dokončí tu svoji větu,
2: the other one will start.
3: A ten ostatní už jako vybuchne.
2: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
3: Ale tohle, ale tamhle to, snaží se vymluvit, ospravedlnit se.
2: We all did it.
3: Všichni jsme s tím prošli.
2: We all did it in our relationships.
3: V těch našich vztazích.
2: We all did it in our friendships.
3: Stalo se nám to s přáteli.
2: We all did it in our day-to-day life.
3: Zažíváme to v každodenním životě.
2: We talk without awareness, we listen without patience.
3: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
2: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing what he's trying to convey,
3: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
2: then there won't be any confusion and misunderstandings.
3: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
2: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk,
3: a ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
2: we will solve so many problems.
3: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
2: Vikram? Where is my chai? Normal, please. Caterly, there is a beautiful shloka which we created.
3: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
2: Caterly garba bandhye sambhutam. Oh, sorry, no translation. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha. Which means,
3: a to znamená,
2: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot.
3: Ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby.
2: The one which is mixed with chai leaves and sugar.
3: Ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
2: Pranam to that namo chai chandikaya namo namaha.
3: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
2: So there. It's, I don't think you will get this joke. This all Indians will get one.
3: Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
2: Doesn't matter.
3: Tak je to jedno.
2: So, awareness and patience very important.
3: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
2: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
3: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
2: Practice.
3: Cvič.
2: Meditate.
3: Medituj.
2: Do our mala.
3: Dělej svou málu.
2: Because meditation increases the awareness.
3: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
2: And mala is helping our patience.
3: A mála pomáhá naší trpělivosti.
2: You know how?
3: Víte jak?
2: We start our mala.
3: Začneme naši málu.
2: We're halfway through.
3: Jsme v půlce.
2: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
3: A já to takhle dělám, nevím, jestli vy.
2: Open our eyes and check where is this end.
3: Oči a koukám, kdy už bude ten konec.
2: So that awareness and that patience we can learn from Mala.
3: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na Mále.
2: That's why we have sumarans.
3: Proto máme sumarany.
2: Which does not have that guru bead.
3: Ten tam nemají tu kuličku gurua.
2: So you just go on and on.
3: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
2: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
3: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod?
2: This tree has to have roots for it to grow.
3: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
2: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
3: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
2: There are so many different forms and factors which we worship.
3: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
2: Wisdom we take Saraswati ji.
3: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
2: Wealth we take Lakshmi.
3: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
2: We want fierce anger Kali.
3: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
2: We want to be fearless Durga.
3: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
2: But they all originate from that same Bhagavati Mahaparamba.
3: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
2: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
3: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

0: Dipajyotir Namastu.
1: Dipajyoti Parabrahma Dipam Sarve Mohanam.
0: Dipam Sajate Sarvam Sanya Dipam Sarav Satyam.
1: Om Shanti Shanti Shanti. With adoration to our Alakpuriji Siddhapeetha Parampara.
2: S úctou k naší Alakpuriji Siddhapeetha Parampara.
1: Our dear sisters and brothers.
2: Mé drahé sestry a bratři.
1: From different nations.
2: Z různých národů.
1: Here in our beautiful ashram.
2: Zde v našem krásném ashramu.
1: It is the Republic of Czech.
2: Je to Česká republika.
1: It's a beautiful country.
2: Je to krásná země.
1: Beautiful people.
2: Krásní lidé.
1: Beautiful nature.
2: Krásná příroda.
1: Everything is good.
2: Všechno je dobré.
1: It's a peaceful country.
2: Je to míruplná země.
1: Slovakia also.
2: A také Slovensko.
1: This is something very special country.
2: Je to něco jedinečného tyhle země.
1: But we should learn and we should know what we are doing.
2: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
1: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhuji, Devpuriji, yoga and daily life, etc.
2: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhujiho a Devpuriji jogy v denním životě.
1: Afternoon, I got some inspiration.
2: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
1: What I should speak.
2: O čem bych měl mluvit.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji, gave us too much.
2: Mahaprabhuji, Devpuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
1: And when children get too much,
2: a když děti dostávají příliš mnoho,
1: then children are spoiled.
2: Potom jsou ty děti rozmazlené.
1: Spoiled in that way.
2: A rozmazlené takovým způsobem.
1: We bring ice cream.
2: Jako když přinesete zmrzlinu.
1: Others said no.
2: Ostatní řeknou ne.
1: I want this color of ice cream.
2: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
1: Others said no.
2: A jiný zase řekne ne.
1: I want to eat cake.
2: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
1: Others said no.
2: A další řekne.
1: I want some good biscuits.
2: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
1: Others said, I don't want anything.
2: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
1: Because we have too much.
2: Protože
1: too much choice.
2: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
1: And between

0: ostatní.
1: Stay, remain.
0: Zůstaňte, zůstávejte.
1: And continue our path.
0: Pokračujte na naší cestě.
1: There are people with the ego or something.
0: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
1: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
0: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
1: So there's one story.
0: A tak je jeden příběh.
1: This story is about, it's called very ancient forest.
0: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
1: Even 10,000 years old trees.
0: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
1: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
0: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
1: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
0: až pojedeme do Himalají,
1: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
0: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
1: And there is, how many, how long is this banyan tree? More than thousands.
0: Tam je strom, kterému je
1: 3000 of the, yeah.
0: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
1: And still there.
0: A pořád tam je.
1: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
0: V lese bydlel velice příjemný yogi.
1: Peaceful.
0: Byl v klidu.
1: Very Viveka, full of Vivek.
0: Měl Viveku, byl plný Viveky.
1: Something like Arjun Puri.
0: Něco jako Arjun Puri.
1: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
0: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
1: And there was one tree very, very old.
0: A byl tam jeden velice starý strom.
1: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
0: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
1: We don't know if a tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
0: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
1: No storm can break.
0: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
1: Tree was very proud of it.
0: A ten strom na to byl velice hrdý.
1: Grandfather.
0: Byl to pra dědeček.
1: So that yogi Arjun Puri.
0: A tak ten yogi.
1: Look to this tree.
0: Se podíval na ten strom.
1: And became little bit sad.
0: A trošku se posmutnil.
1: Like our tree.
0: Tak jako tady ten náš strom.
1: So tree said to yogi Arjun Puri.
0: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
1: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
0: Maharaji.
1: Why are you so sad?
0: Proč jsi tak smutný?
1: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
0: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
1: He said, I am sad about you.
0: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
1: You are worried about me?
0: Ty máš obavy kvůli mně?
1: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands of

0: Je Swamiji.
1: A on odpovídá, ano, Swamiji.
0: That axe didn't have that much power.
1: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
0: But my family members.
1: Ale můj člen rodiny.
0: My friends in this forest.
1: Moji přátelé v tomto lese.
0: They joined with axe.
1: Oni se připojili k té sekeře.
0: What?
1: Jakže?
0: That long handle.
1: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
0: Our forest became that handle.
1: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
0: And they joined with the axe.
1: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
0: He gave the power.
1: A tím získala tu moc, tu sílu.
0: He said yes.
1: On říká ano.
0: Similarly,
1: a podobně,
0: you come to achievement.
1: Vy něčeho dosáhnete.
0: To your sadhana.
1: Skrze svou sadhanu.
0: Many years.
1: Mnoho let.
0: But be careful.
1: Ale buď dávejte si pozor.
0: Some negative elements comes.
1: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
0: They have like mental disease.
1: Něco jako mentální onemocnění.
0: That's called schizophrenia.
1: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
0: Hallucination.
1: Halucinace.
0: There are different kind of schizophrenia and depressions.
1: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
0: And that can give us that.
1: A to nás
0: může destroy.
1: To nás může zničit.
0: And so that's called blackmailing.
1: A tomu se říká vydírání.
0: Therefore, Mahaprabhuji said,
1: Mahaprabhuji proto řekl,
0: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere, nen bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
1: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
0: Doesn't matter your guru or my guru.
1: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
0: Or her guru.
1: Nebo její guru.
0: Or their guru.
1: Nebo jejich guru.
0: But when there is Satguru is.
1: Ale tam, kde je Satguru.
0: Then is one.
1: Tam je jednota.
0: And Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji řekl.
0: Sometimes I can't see any bhakta.
1: Někdy nevidím žádné bhakty.
0: Who is for the satsang?
1: Kteří přišli na satsang.
0: And I'm a tear for my bhaktas.
1: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
0: Love.
1: Láska.
0: Love is strong.
1: Láska je silná.
0: And love you cannot hide.
1: A lásku nedokážete schovat.
0: And you cannot destroy that love.
1: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
0: And that is within you.
1: To je ve vás, uvnitř vás.
0: This body have no strength.
1: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
0: That mind have some strength.
1: Mysl určitou sílu má.
0: But mind becomes also very weaker.
1: Ale i mysl velice zeslábne.
0: When the love is there.
1: Když je tu láska.
0: And what is that love?
1: A co je ta láska?
0: The spiritual God's knowledge.
1: Duchovní božské vědění.
0: There's only one word, love.
1: Je jenom jedno slovo, láska.
0: Do you write? I don't know any Czech language.
1: Nevím, jak se to píše v češtině.
0: Do you write the loves?
1: Píšete lásky?
0: Eh? No. You? But when many are okay, but still is love, not loves.
1: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
0: That's it. So even you make a multiply.
1: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
0: Like God is only one God.
1: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
0: Only one God.
1: Jenom jediný.
0: You may say God Krishna.
1: Můžete říkat Bůh Krishna.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Shiva. Or God Jesus.
1: Nebo Bůh Ježíš.
0: Or any gods.
1: Nebo jakýkoliv Bůh.
0: So we said God Jesus.
1: Řekneme Bůh Ježíš.
0: God Ram.
1: Bůh Ram.
0: God Krishna.
1: Bůh Krishna.
0: This is only Krishna. This

0: are only the name, this.
1: A ty Ram, Krishna, to jsou jenom jména.
0: But only one is that is God.
1: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
0: G-O-D.
1: Ať už je to on nebo ona.
0: And so God is Brahma.
1: A Bůh je Brahm.
0: G is a generation.
1: G,
0: generating.
1: To je ta generace, ten se generuje pořád.
0: And O is that strength, the power.
1: O je ta síla, ta moc.
0: And D is that again destroying.
1: A D je ten, co opět je zničeno.
0: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
1: To je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
0: But we can give them other names.
1: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
0: Therefore, as much as you are developing spiritual,
1: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím jste v nebezpečí.
0: As much as you spiritual develop,
1: čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím více je nebezpečí.
0: So therefore you have to take care.
1: A proto musíte se dávat pozor.
0: Like today newborn child.
1: Tak jako když dneska narozené děťátko.
0: But you have to take care.
1: A musíte o něj pečovat.
0: There can be many different kind of infections.
1: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
0: So you are now born a spiritual soul.
1: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
0: But there are many negative the infections.
1: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
0: Many times even the how to call it, one word I've forgotten, but the Rakshasas came as a Shiva.
1: A mnohokrát ty Rakshasové přišli.
0: As exactly like a Shiva.
1: A vypadali úplně jako Shiva.
0: And everybody think it's a Shiva.
1: Každý si myslel, to je Shiva.
0: But he was Rakshas.
1: Ale ve skutečnosti byl Rakshasa.
0: Night he becomes a Rakshasa.
1: V noci se stal Rakshasou.
0: And nobody could kill him.
1: A nikdo ho nedokázal zabít.
0: So they tried to take his head away.
1: A oni se mu snažili useknout hlavu.
0: Rakshasas have power again becomes.
1: Ale Rakshasa mají sílu se znova oživit.
0: That time ultimately only can do the Shakti.
1: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
0: the
1: Shakti.
0: Devi.
1: Ta Devi.
0: She knows and she can destroy that Rakshasa.
1: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového Rakshasu.
0: So we have to come to the satsangs.
1: A tak my musíme chodit na satsangy.
0: And you should take care that in satsang there is not somebody is that Rakshasa.
1: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový Rakshasa.
0: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
1: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
0: Finally they got the nectar.
1: Nakonec získali nektar.
0: And now nectar came.
1: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
0: That the immortal.
1: Ta nesmrtelnost.
0: Who will drink? They will become immortal.
1: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.

0: ¿Ok? Well, God have to make also trick.
1: A i Bůh musí občas dělat triky.
0: Have to become.
1: Tak to musí se to stát.
0: Sometimes God have to become different form.
1: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
0: He can become like a woman.
1: Může se projevit jako žena.
0: Or woman can become like a man.
1: A nebo žena se může projevit jako muž.
0: Or can become a half animal and half a human.
1: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
0: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
1: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura na půl
0: half,
1: na půl člověka.
0: Half fish,
1: na půl ryba,
0: and half human.
1: A na půl člověk.
0: That was is called Matsya.
1: Tomu se říká Matsya.
0: Matsya incarnation.
1: To je ta inkarnace.
0: Out of the 24 incarnations.
1: Jedna z těch 24 inkarnací.
0: So, if Vishnu will come,
1: a pokud přijde Vishnu,
0: Rakshasas will not accept.
1: Rakshasové to nepřijmou.
0: If Shiva comes,
1: kdyby přišel Shiva,
0: neither devas will be happy nor the Rakshasas will be happy.
1: Ani dévové, ani rakšasové z toho nebudou šťastní.
0: Because he balance takes care of them.
1: Protože on to všecko vyváží, on se o všechno postará.
0: Otherwise the rakšasas will destroy whole earth.
1: Jinak by rakšasové zničili celou zem.
0: And Brahma? Also they will not like.
1: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
0: So Vishnu come as a woman.
1: Tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
0: What was her name?
1: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
0: Mohini. And what is a Mohini?
1: A co to znamená Mohini?
0: What? A beautiful.
1: Překrásná.
0: Attractive.
1: Atraktivní, přitažlivá.
0: It is so beautiful.
1: Je tak překrásná.
0: So even some rishi who don't want to see the woman.
1: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
0: And she was walking like this.
1: A když ona tam takhle projde.
0: He will only look.
1: Tak on by se jenom podíval.
0: And once again he will look like this.
1: A už se neudržel znova.
0: Yes. You will see twice.
1: A tak se musíte podívat dvakrát.
0: Or a man.
1: A nebo muž.
0: A beautiful.
1: Krásný muž.
0: And this lady don't like any woman.
1: A když ta žena nemá.
0: And she's typing.
1: Něco píše na počítači, něco píše.
0: Man is walking.
1: A ten muž tam projde.
0: Like our own Prakash.
1: Tak jako náš Om Prakash.
0: And this woman said.
1: A ta žena řekne.
0: Attraction.
1: To je ta přitažlivost.
0: That is called the iron.
1: A to je jako to železo.
0: And magnesium.
1: A magnet.
0: No, this both.
1: Oba jsou přitahování.
0: Mohini came.
1: A tak ta Mohini přišla.
0: Beautiful dance.
1: Překrásně tancovala.
0: And she had nectar in her armpit.
1: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
0: But then she said, I will give you the nectars.
1: A pak říká, já vám ten nektar dám.
0: Stand here, don't fight.
1: Nebojujte, stoupněte si tady.
0: Everybody just hold your cup.
1: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
0: And I have this my pot.
1: Já tady mám tu nádobu.
0: And I will pour in your glass.
1: A já vám naleju do vašich skleníček.
0: But it was one pot had two parts.
1: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
0: You know?
1: Víte?
0: About 30 years ago already.
1: Už je to asi přes 30 let.
0: A little more.
1: Nebo možná víc.
0: They made a thermos for thermos.
1: Vyrobili ty termosky.
0: And the head had the two parts.
1: A ta měla dvě části.
0: One side was milk tea.
1: V jedné bylo ten čaj.
0: Other side was herbal tea.
1: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
0: only one thermos.
1: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
0: Only you press this finger or this finger.
1: A de, mohli se to přepínat.
0: Yes or no?
1: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
0: Do you know?
1: Tak pamatujete si to? Znáte to?
0: So, when the devas came,
1: a když ty bohové přišli,
0: the Mohini was giving this side,
1: tak Mohini nalévala z téhle strany,
0: and that was the devas.
1: A to byli pro ty devy.
0: They were drinking and they were ramil, happy.
1: A oni se napili, byli z toho šťastní.
0: Other side was soma.
1: A na druhé straně byl soma.
0: Alcohol.
1: To byl alkohol.
0: And did give it to rakshasas.
1: A to dostali ty rakshasové.
0: And rakshasa liked alcohol.
1: No a rakshasům chutná alkohol.
0: So the devas was happy.
1: A ty devové byli šťastní.
0: And the rakshasa was.
1: A rakshasové byli.
0: Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
1: A tak jeden rakshasa.
0: That must be the Vishnu.
1: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
0: There must be something wrong.
1: Tady je něco, tady nehraje.
0: There is something black in the my dal, in my rice.
1: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
0: So he ran other side and changed like a deva.
1: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
0: And he put his hand only like that.
1: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
0: And Mohini put it in his.
1: A Mohini nalila i jemu.
0: He drank.
1: A on se toho napil.
0: And Mohini, Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
1: A Mohini ten Vishnu řekl, aj, to je Rakshasa.
0: Put the Sudarshan chakra.
1: A hned se objevila Sudarshan chakra.
0: Rakshasa ran just 10-15 meters.
1: A rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
0: And chapped the neck of the rakshasa.
1: A hlava a usekl jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
0: The rakshasa said.
1: A rakshasové řekli.
0: One head here and half body here.
1: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
0: And this mouth is talking.
1: A jeho ústa ještě mluvila.
0: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
1: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
0: The my nectar went in my navel.
1: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
0: Where is the nectar?
1: Kde je ten nektar?
0: In nabi.
1: In nabi.
0: From here, but here is a raw material.
1: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
0: reality
1: to
0: is here.
1: Ta skutečnost je tady.
0: That became called the Rahu and Ketu.
1: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
0: In these nine planets.
1: V těch devíti planetách.
0: And out of these two is Rahu and Ketu.
1: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
0: And that Rahu is the head.
1: A ten Rahu to je ta hlava.
0: And Ketu is the trunk.
1: A Ketu je ten trup, to tělo.
0: And Rahu said.
1: A Rahu řekl.
0: Vishnu, be careful.
1: Vishnu, dávej si pozor.
0: I will not let your any work successful.
1: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
0: I úspěšná. Will make destroy.
1: Já tady budu ničit.
0: And so the Rahu and Ketu.
1: Tak Rahu a Ketu.
0: And Saturn.
1: A Saturn.
0: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
1: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
0: Let's say we are not talking about astrology.
1: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
0: But.
1: Ale.
0: One drop of this nectar.
1: Jedna kapka toho nektaru.
0: Or one drop of the poison.
1: A nebo jedna kapka jedu.
0: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
1: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
0: He said.
1: Říká.
0: that in the satsang, in some kusanga comes,
1: pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
0: then is like a bite of a poisonous snake.
1: Je to jako když kousne jedovatý had.
0: And that with a poisonous snake only bite one.
1: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
0: But such a negative person who comes can bite more.
1: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
0: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said,
1: a proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita,
0: listen the Sadguru's vakyas.
1: Poslouchejte slova Sadguru.
0: A real saint.
1: Skutečného světce.
0: Not this who is the schizophrenic.
1: Ne těch, kdo jsou
0: depressive.
1: Ty schizofrenici.
0: Anger.
1: Ty, kdo jsou plní hněvu.
0: If someone say, I will destroy.
1: Pokud někdo říká, já budu ničit.
0: That one is not good. It means that is mentally ill.
1: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
0: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
1: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
0: Therefore Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji řekl,

0: Energie.
1: Oh, my mind.
2: Oh, má mysli.
1: Mahaprabhuji doesn't tell you.
2: Mahaprabhuji to neříká vám.
1: But he is telling himself.
2: Ale říká to sám sobě.
1: It means all bhaktas we should telling whom to our mind.
2: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
1: Mind can kill you.
2: Mysl vás může zabít.
1: Mind can destroy you.
2: Mysl vás může zničit.
1: Mind can liberate you.
2: A mysl vás může osvobodit.
1: Always you must every morning say, oh my dear mind.
2: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
1: I worship you.
2: Uctívám tě.
1: My mind.
2: Má mysli.
1: Yes.
2: Ano.
1: Otherwise your mind becomes angry.
2: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
1: Splitting.
2: Rozdělí se.
1: Yes. Separating people.
2: A bude rozdělovat i lidi.
1: One ashram separating to the second ashram.
2: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
1: It's like when one family have three children.
2: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
1: Or four children.
2: Nebo čtyři děti.
1: Either they will separate everything first before.
2: Buď to si to všechno rozdělí.
1: Or when parents died.
2: Nebo když rodiče zemřou.
1: Then three persons.
2: Tři lidi.
1: The sisters, brothers, etc.
2: Ty bratři, sestry.
1: I want to have one piece of big piece of my cake.
2: Já chci jenom velký kus toho dortu.
1: Others said no, you get only corner.
2: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
1: Third said, no, completely half-half.
2: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
1: Then mind is so happy.
2: No a mysl je potom tak šťastná.
1: Yes.
2: Ano.
1: You will get only 20%.
2: Ne, dostaneš jenom 20%.
1: And from 20% you will get only 15%.
2: No, a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
1: Rest I will give it to someone.
2: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
1: Who is that?
2: A kdo to je?
1: Who will get more?
2: Kdo dostane ještě víc?
1: You get 15%, she get 15%, he gets
2: 15%. Ty dostaneš 15%.
1: Lawyer.
2: Zbytek stejně schrábnou právníci.
1: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
2: No a pak budete prodávat ten
1: majetek. And you will fight the lawyer.
2: A budete bojovat s právníky.
1: Lawyer prodávat. Said, oh. And we need a very good judge.
2: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
1: Like our Santosh.
2: Tak jako naše Santosh.
1: Name is Santosh.
2: Jmenuje se Santosh.
1: But he's a lawyer. The judge.
2: Ale je to soudce.
1: And she will make Santosh for all.
2: A ona tu Santosh nastolí všem.
1: How?
2: Jak?
1: 15%.
2: 15%.
1: 15 and 15.
2: 15.
1: Take it.
2: Ber.
1: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
2: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál. Ten
1: and you have to pay my fees.
2: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
1: So from 15% is gone.
2: A tak z těch 15%.
1: Now you have to take a loan.
2: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
1: You are destroyed.
2: A jste úplně zničení.
1: Similarly,
2: a stejně tak,
1: when you have that vritti in your mind,
2: když máte ve své mysli takové vritti,
1: then you are destroyed.
2: Tak už jste zničení.
1: Therefore, slowly.
2: A proto pomalu.
1: We have to achieve the peak of the mountain.
2: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
1: You are walking too quickly.
2: A vy jdete příliš rychle.
1: I know that you know.
2: Já vím, že vy to znáte.
1: But I knew, did not know.
2: Ale já jsem to nevěděl.
1: When I came first time to Europe.
2: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
1: Then I realized.
2: Pak mi to došlo.
1: What Mahaprabhuji said.
2: Co to Mahaprabhuji říkal.
1: And that was this.
2: A šlo o tohle.

0: आने की।
1: गलियां छोटी, the path is very narrow.
2: Ta cesta je velice úzká.
1: This side is Kusanga.
2: Na téhle straně je Kusan.
1: This side is the enemy.
2: Na téhle straně jsou nepřátelé.
1: It's very narrow.
2: Ta stezka je velice úzká.
1: This side is Rakshasa.
2: Na téhle straně jsou Rakshasové.
1: This side is the wild animals.
2: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galiyan choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
2: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will try to throw down in other side.
2: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what more dangerous?
2: A co je ještě víc nebezpečné?
1: Because of the night is very dark.
2: Protože ta noc je velice tmavá.
1: High clouds.
2: Ty mračna jsou vysoko.
1: Otherwise can be from the stars little bit light.
2: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
1: But it is dark and dark and dark.
2: Ale je to temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
2: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
2: Nevědomost, nevědomost,
1: nevědomost. We don't know what was in our past life.
2: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
2: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
2: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
2: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is mine.
2: Tohle je moje.
1: I will enjoy.
2: Tohle si užiju, to je moje.
1: That.
2: Támhle to, tohle to.
1: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
2: když jste se narodili,
1: you came with a closed fist.
2: Přišli jste se zlaťatýma pěstma.
1: Then a nurse or mother, they will make the hands clear. No?
2: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
1: But when you will die,
2: ale až budete umírat,
1: your hands will remain.
2: Vaše dlaně budou otevřené.
1: So we don't know what you brought with.
2: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
1: But the death will say, open your palms.
2: Ale smrt řekne jen otevři.
1: So me.
2: Ukaž.
1: Leave it everything here.
2: Nech všechno nech tady.
1: Yes?
2: No.
1: Yes or no?
2: Je, ano nebo ne?
1: So that is a darkness.
2: A to je ta temnota.
1: We don't know what will happen next minutes.
2: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
1: In India we say it.
2: V Indii říkáme.
1: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
2: Dobrá.
1: You are talking about tomorrow.
2: Mluvíš o zítřku.
1: But you don't know what about one second.
2: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
1: Therefore, between this one second, take name of God.
2: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
1: Mahaprabhuji. That is our liberation.
2: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
1: so,
2: je naše osvobození.
1: Ignorance is the darkness.
2: Tak ta nevědomost, to je temnota.
1: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
2: A ta cesta je velice kluská.
1: Yes, now when I came first time to Europe.
2: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
1: And then it was I came on 3rd March 1973.
2: Bylo to 3. března 1973.
1: To Czechoslovakia.
2: Do Československa.
1: And there was so much snow.
2: A bylo tady tolik sněhu.
1: And morning I just went out.
2: A ráno jsem vyšel jenom ven.
1: And I was pulled down.
2: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
1: I said, so slippery.
2: A já jsem říkal, takhle to klouže.
1: Okay. In 1977.
2: A v roku 1977.
1: Or 76.
2: Nebo 76.
1: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
2: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
1: Unfortunately, she died.
2: Už na neštěstí zemřela.
1: And So I had my room.
2: Měl jsem tam svůj pokoj.
1: Then Mataji had her room.
2: Tam byl potom Mataji na pokoj room. A tam byl pak obývá.
1: And she wanted to teach me German language.
2: A ona mě chtěla učit němčinu.
1: One day I said yes.
2: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
1: Other day I said, when I didn't like.
2: A když se mi to pak nelíbilo.
1: Mataji, I am still your guru.
2: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
1: You teach me.
2: Ty že mě budeš učit?
1: It was easy. But she put me with television, ano, black and white.
2: Ona mi tam dala černobílou televizi.
1: And there was children films and like this.
2: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
1: And you all know, exactly 12 was finished.
2: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
1: National hymny.
2: Byla národní hymna večer o půlnoci.
1: But now there's no national.
2: A dneska už to není.
1: 24.
2: Dneska už to vysílá pořád.
1: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
2: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
1: On the Christmas.
2: Na Vánoce.
1: And we want to be midnight till midnight.
2: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
1: It was about 17 degrees minus.
2: A bylo asi minus 17 stupňů.
1: A lot of snow and it suddenly became frozen.
2: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
1: And Mataji said,
2: a Mataji
1: now 12 the bell will ring in the church.
2: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
1: I'm not making a joke.
2: A já si nedělám legraci, to není vtip.
1: You will say the Swamiji is telling now something and something.
2: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
1: I give you practical experiences.
2: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
1: So there was a balcony.
2: Byl tam takový balkon.
1: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
2: A ten balkon byl asi 1,30 m.
1: And 3.5 meters long.
2: 3.5 metru dlouhý a asi jenom 1,30 m široký.
1: And there was down, we were in second floor.
2: My jsme byli v druhém patře.
1: And the people

0: They chipped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromů.
0: So, Mataji said, I said, when is bell? She said, now it will be. You can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes, slippery.
1: A měl jsem ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and sniffy.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was pst.
1: A během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing. Railing.
0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v závradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A tak zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli pánovci,
0: blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
0: And the Puriji Gufa was beautiful. I saw like a cliff smiling.
1: Já jsem tam
0: that was the Devpuriji Gufa, a big smile.
1: Gufě,
0: I thought this is Devpuriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků, na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devpuriji úsměv, že se tam na mě usmíval.
2: And you go to Saptapat?
0: Yes.
2: Yeah, Suryakund.
0: Suryakund and Satupan, the lake.
2: And Sastadhara. Falling about thousands of the waterfalls.
0: Yes.
2: And then Devpuriji.
0: Yes. That was the highest point. There is the Vishnukund.
2: Yeah.
0: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sadvishanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna tam místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
0: Thank you.
2: Kesenam sepan. So, what I want to tell,
1: co vám chci říci,
2: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
2: I'm like you.
1: Já jsem jako vy.
2: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
2: I hope.
1: Doufám.
2: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devpuriji.
1: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devpuriji.
2: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Puriji's vize, který se mi dostalo.
2: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
2: High and so.
1: Vysoký a.
2: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
2: Two times.
1: Dvakrát.
2: Or three times.
1: Nebo třikrát.
2: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
2: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
2: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
2: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v nevědomosti,
2: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
2: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
2: So, that's very nice. Shri Deepnan Bhagwan ki jai. So, there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
2: We have yoga.
1: My máme jogu.
2: Word is only yoga.
1: A to slovo jenom yoga.
2: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
2: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
2: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
2: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
2: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě.
2: Is about. I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel v roku 1965.
2: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
2: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
2: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
2: How many books have been published?

0: East.
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia Vatican. Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and another one more.
1: Ještě ta velká nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under Yugo in Yugoslavia on Hungary books was how many thousand and in Christmas day one week or 10 days before Christmas about 2-3,000 books was sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time they said they had their book Yoga and Dead Life in Guruji's Mahaprabhuji's photos. And they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhujiho, Holy Guruji fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language?
1: Kolik knih v
0: němčině,
1: v chorvatštině, ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denní životě.
0: But in reality it's only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denní životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: To byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoho lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jogy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce.

0: And they are
1: nie.
0: They are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice.
1: Do těch peří.
0: Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Shivu.
0: What they call the Shilab dance.
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Shivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not?
1: A něco jsem se naučil nebo ne?
0: Didn't clean.
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Ano.
0: Do you need a ladu?
1: Potřebuješ tady ladu?
0: Koláčka?
1: Koláček, sladkost?
0: Or a stick?
1: A nebo tu hůl?
0: I said ladu.
1: A já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Dip Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Dip Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga. That many spiritual bhaktas people, they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
0: And there many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Je, tak, víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see the Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No, a potom se s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: It's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that. Poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't go like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počí?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslíte, já jsem teď ten
0: but we are
1: velký.
0: We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: we pokorní. Should be humble to all.
1: Měli bychom mít pokorní.
0: Even in the rakshasa, we should say thank you, hari om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji

0: podložku a
1: open your boot of your car.
0: Otevřte si kufr u auta.
1: Inside.
0: Schovejte si tam tu
1: matku. Hurry up.
0: Nastartujte a
1: Dracula can run behind you.
0: Dracula možná za vámi poběží.
1: Yes.
0: Ano.
1: They can come as a horse.
0: Mohou přijít jako koně.
1: Many, many things.
0: Mnoho, mnoho věcí.
1: Therefore, Gurudev, protect us.
0: A proto Gurudev ochraňuj nás.
1: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
0: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
1: Was destroyed by little axe.
0: Který byl zničen tou malou sekírkou.
1: And if not that.
0: A kdyby to nebylo tak?
1: Then they will get into your stomach.
0: Pak se vám dostanou do žaludku.
1: Yes, your enemy will enter in your stomach.
0: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
1: I don't know, but there was one story about something.
0: Nevím, ten příběh byl.
1: One very alcoholic person.
0: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
1: So he was so alcoholic.
0: A on byl tak teda na tom alkoholu.
1: Couldn't give up.
0: Že se to nedokázal vzdát.
1: He tried to give up.
0: Snažil se to zříci.
1: But alcohol didn't want to give him up.
0: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
1: So one day he gave up.
0: A tak jednoho dne se toho vzdal.
1: And he said, I will not be at this.
0: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
1: And then the story is something different, but I forgotten.
0: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
1: So that Rakshasa.
0: Ten Rakshasa.
1: Who want to destroy you.
0: Který vás chce zničit.
1: Went like a little like this with alcohol in the bottle.
0: Se proměnil v maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
1: And that your enemy is laughing.
0: A ten váš nepřítel se pak směje.
1: Now with this alcohol I will go in your stomach.
0: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
1: Then I will destroy you.
0: A pak tě zničím.
1: I give you example.
0: Dám vám příklad.
1: Mighty, our beautiful tree.
0: Tenhle náš krásný, mocný strom.
1: No one could think.
0: Nikdo si ani nepomyslel.
1: That this tree can break.
0: Že tenhle strom se může zlomit.
1: Why this tree broke?
0: A proč se zlomil ten strom?
1: Because there were some worms inside.
0: Protože uvnitř byl nějaký červy.
1: Like the termites.
0: Něco jako termiti, mravenci.
1: And it made it empty, full, whole area. Trunk of the tree.
0: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
1: And with the storm fall down.
0: A potom při bouřce to padlo.
1: Inside these bugs have so much eaten.
0: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
1: The trunk is lying there.
0: Podívejte se, ten kmen tam leží.
1: You can walk in and out.
0: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
1: So also like a diabetes.
0: Tak jako je to diabetes.
1: Diabetes like same thing.
0: Cukrovka je to.
1: Yes. So likewise, a negative people in the satsang comes.
0: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
1: They are not coming to the satsang.
0: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
1: Therefore, it is said.
0: A proto se říká.
1: Hosiyar re na bande. मत जाना भूल ठगा के ये नगरी है ठगों की ठगती है दम पिला के so this I will Asalaram ji bhajan is very beautiful holy guru ji often was singing this bhajan early morning 3:30
0: Tohle to je Asharam Jiho Bhajan, velice krásný. Guru Ji ho často zpíval v půl čtvrté ráno.
1: And said to me, he called me.
0: A vždycky mě zavolal.
1: Glass water.
0: Říkal, sklenici vody.
1: Yes, Guru Ji.
0: Ano.
1: Sit down.
0: Posedni si.
1: Mala pero. Meditate.
0: A medituj.
1: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend.
0: Oh, můj přítele.
1: Be alert.
0: Buď bdělý.
1: होशियार रहना बंदा मत जाना भूल ठगा के डॉन

0: be cheated.
1: Nene chce podvést.
0: Ye nagari hai dhagon ki. This city is the city of the cheaters.
1: Tohle město, to je město podvodníků.
0: Pila ke dam pila karke with alcohol and this, they will pull you down.
1: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
0: It means ignorance.
1: To znamená nevědomost.
0: So there are so many great saints.
1: Je tolik velkých světců.
0: Look, Paramhans Ramakrishna.
1: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
0: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great, holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples, Vivek Puri, Vivekanand.
1: Žák Vivekanand.
0: So there are many. Read their lives and look to them.
1: Na ně se dívejte.
0: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he is drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: A co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many things we have to be careful. I give you a warn.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor, já vám dávám varování.

0: Yes.
1: Takže pokrčíme si nohy v kolenou a chytneme se, zvedneme nohy a chytneme se rukama za nohy, za zády. So your hands are holding your feet behind your back.
0: And we are going like this. For little children, yeah?
1: And go in the front and in the back. A kolíbeme
0: se. Five times.
1: Pětkrát.
0: So when you go, one,
1: čili dopředu, dozadu,
0: two,
1: dopředu, dozadu,
0: tři, four,
1: čtyři,
0: five,
1: pět,
0: and relax.
1: A uvolníme se.

0: Again.
1: A ještě jednou.
0: Yes, and all. One, two,
1: jedna, dva,
0: tři, four,
1: čtyři,
0: five,
1: pět.
0: Very good.
1: Je to výborné.
0: Again.
1: A ještě jednou.
0: Five time, okay?
1: Pět kol.
0: One, two,
1: jedna, dva, tři,
0: four,
1: čtyři,
0: five,
1: pět,
0: six.
1: A uvolníme se.
0: Now, who can be the best?
1: A kdo bude nejlepší?
0: Okay.
1: Kdo to dá nejlépe?
0: I will not tell you. Only I will tell you now. And you will drill like this. How long you will be?
1: Takže jak dlouho zvládnete se takhle kolíbat?
0: Who will be the best till how is rolling?
1: Kdo se bude nejdéle kolébat?
0: Okay. Both legs.
1: Takže obě nohy.
0: And now I will tell you that you roll, okay? And how long you will can? Who will be best first?
1: Takže kdo to vydrží nejdéle cvičit?
0: So legs up exactly.
1: Nahoru.
0: One,
1: jedna,
0: two,
1: go ahead. Dva. A pokračujte.
0: Who will be the best till still? Yes.
1: Tak kdo tady bude nejlepší?

0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během dvou týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou na venek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřním světě ty kořeny jdou hlouběji a hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádhana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, there is buchtels being prepared and then you are hungry and you have nice smell and you say, it doesn't matter, let me eat it. But if you wait a little bit longer, then the Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře jsou dobré, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř je ještě chutnější.
0: So patience is very necessary.
1: Takže trpělivost je nezbytná.
0: When you have patience, then everything tastes and feels and be much better than it is when we try to take it in advance.
1: Když jste trpěliví, všechno chutná, všechno dopadne, všechno se podaří lépe, než když se to snažíte okamžitě všechno získat.
0: So our sadhana, our kriyas, our mantra, this all is making that deep roots inside of our inner consciousness.
1: A tak všechny naše sadhana, všechny mantry, všechny kriyas, ty vytvářejí ty hluboké

0: Kořeny v našem vědomí.
1: And as Mangal Puriji was now saying, main is harmony.
0: A jak říkala Mangal Puriji, nejdůležitá je harmonie.
1: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
0: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože je to, co naše komunita právě potřebuje.
1: A lot of plans for this topic in this coming days.
0: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
1: This reminds me of India.
0: Tohle mi připomíná Indii.
1: In India, when we were in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
0: V Jaipuru tam před ashramem je silnice, kde jezdí to autíčko se zmrzlinou.
1: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was, 2025.
0: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapen ještě minulý rok, když 2025.
1: Swamiji was already in that phase of not talking.
0: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
1: But that bell rang like this.
0: Ale zazvonil takhle ten zvon.
1: And he got up like a small kid, you know, lying down and up in 10 seconds he was up and he wore his shoes and started walking outside. I said, where are we going?
0: A on vyskočil, vzal si boty a v 10 vteřinách skráčel ven.
1: 11 o'clock in the night.
0: V 11 hodin v noci.
1: And guess what happens later?
0: A jestli uhodnete, co se stalo později?
1: We buy 20 ice cream.
0: Koupili jsme si 20 zmrzlin.
1: And Uma Puriji and everyone, Swamiji, no, a diabetes not good.
0: A všichni Uma Puriji si říkali, Swamiji, ne, to není dobré na diabetes, na cukrovku.
1: But I think that inner child was there.
0: So. Ale to vnitřní dítě, myslím, že v té chvíli tam bylo.
1: He ate his ice cream and my ice cream also.
0: Snědl svou zmrzlinu i moji zmrzlinu snědl.
1: So that's why this type of bells remind us of the ice cream guy in India walking on the streets.
0: Tak tenhle druh zvonku vždycky nám připomene toho prodavače zmrzliny na ulici.
1: And maybe he just needed to digest some of my karmas also. So.
0: A možná potřeboval sníst i nějakou moji karmu.
1: That's the problem with us. We always try to think with our logical brain.
0: Problém je, že my se vždycky snažíme do toho dávat nějaké logické přemýšlení.
1: Swamiji is in this state, he's such a great guru, how is it possible? We doubt ourselves and we doubt him.
0: My začínáme pochybovat, Swamiji takový velký guru a teď jak na tom je, jak je to možné?
1: He is curing all of us, he helped so many of us and now what, he can't help himself?
0: Pomohl tolika z nás, vyléčil tolik z nás a teď si nedokáže pomoct sám sobě?
1: In this karmic law, in this world, he cannot cure himself. It's misuse of powers.
0: Ale v tom karmickém zákoně je to tak, že on nemůže vyléčit sám sebe, to by zneužil ty svoje síly.
1: The only thing that can help him is our love and devotion. That's it.
0: Jediné, co mu může pomoci, je naše láska a oddanost.
1: Yogis, Mahapurushes, they help others, they don't help themselves. It's not Swadharma, it's Paradharma.
0: Yogini, Mahapurushové jsou tu, aby pomáhali ostatním, ne aby pomáhali sobě.
1: And then I
0: oni
1: love
0: dělají
1: it.
0: Paramdharmu, nikoli Svadharmu.
1: I know we try whatever we can, but I love it when we think that we can help him and cure him.
0: A samozřejmě děláme, co můžeme, ale mně se líbí, když si myslíme, že my něco dokážeme, že my ho dokážeme vyléčit.
1: If he wants, it takes him 1 millisecond to be again okay.
0: Kdyby chtěl, tak mu to bude trvat okamžik, aby byl znova v pořádku.
1: I think in the beginning was different, but now he's enjoying his peace.
0: Ne, ze začátku bylo jiné, ale teď si myslím, že si užívá toho svého míru.
1: He's happy.
0: Je šťastný.
1: You see it, you know, before he was still trying to go and have work this and we do this and we do this even without talking, but now he's just
0: Předtím, i když nemluvil, tak se snažil chodit, pomáhat, pracovat a teď už je v klidu.
1: And don't think that he doesn't know what we are doing.
0: Nemyslím si, že by nevěděl, co děláme.
1: He's sitting there and watching all of us and saying, this is what I taught you, huh?
0: Sedí a pozoruje a říká si, aha, tak tohle je to, co jsem vás učil.
1: So don't worry, that essence of Gurudev, that what are you doing here, go work, is still there.
0: Nebojte se, ta esence, podstata Gurudeva, co to dělá, ždi a pracuj, to je tady pořád.
1: Just in different form.
0: Jenom v jiném podobě.
1: He might not say it verbally, but he just might get up and go to his room and go in bed and sleep, which is indication for you to go out of his room and work.
0: Nemusí to možná říkat, ale on se jen zvedne a jde si odpočinout a to je pro vás znamení, že máte jít a pracovat.
1: Or he will eat so slow nowadays and you're sitting and sounding out. That's another indication that I am taking my time. That doesn't mean you take your time, go.
0: A nebo jí tak pomaličku a to je taky náznak toho, já mám na to čas, ale co ty tady, na co ty máš čas, jdi a pracuj.
1: This is him testing us, this is him seeing his work flourish, it's him seeing what we do with his work and what we do with his vision.
0: To je ta doba, kdy máme ukázat, co my si počneme s tou jeho vizí, co my si počneme s tou prací, kterou nám dal.
1: He planted the seed.
0: On zasadil to semínko.
1: He watered it.
0: On ho zaléval.
1: He grew it.
0: On ho pěstoval.
1: Now it just needs some trimming and cutting.
0: A teď potřebuje trošičku jenom vytvarovat, ostříhat.
1: The watering part has been done.
0: Ta fáze toho zalévání už je hotová.
1: Now it's just for us to maintain
0: a na
1: that
0: nás
1: garden.
0: Je, abychom to udrželi dál, abychom to dál rozvíjeli.
1: Many years I was thinking South India very good temperature.
0: Mnoho let jsem si myslel, jižní Indie, velice dobré počasí, teplota.
1: I even found a place.
0: Našel jsem si i místo.
1: Now this year I realized that no sense in building anything new. We have so much, if we can take care of what we have, that is good enough.
0: A já jsem, teďka mi došlo, že nepotřebuji budovat nic nového. O, máme toho tolik, že stačí dobře se starat o to, co máme.
1: Gurudev created this in such a large aspect with such a big vision that to maintain it and just to take care of it, not even grow it, just take care of it as it is, that is also a hard job.
0: Gurudev všechno vybudoval tak velkolepé, s tak velkou vizí, že jenom to udržet, ne ani to rozvíjet, ale jenom to udržet a dobře se o to starat, to je velká práce.
1: Yes, with the blessings of Gurudev and with them flowing through me, that's a different thing, but to uphold and hold this, I need all of you.
0: A jedna věc je, že to požehnání Gurudeva plyne i skrze mě, ale k té práci potřebuju všechny z vás.
1: But then many of you say, but we are old and this, and you need to find your generation. Yes, my generation doesn't know anything like me. You all were working with Swamiji, you all know how he was, and that's why I need you to continue with me to help this grow, not to find new generation and you all what?
0: A vy říkáte, my už jsme ta stará generace, už, ty už si najdi novou generaci, pokračuj s novou generací, ale vy jste ta generace, která jste zažili Swamijiho a jeho práci a já vás potřebuju. Vy jste ti, kdo na tom bude pokračovat. Ti mladí ještě nic nevědí.
1: For sure the new generation will shine, but it will shine when you all train them, when you all give them time, when you all explain them, when you help them grow.
0: Ta nová generace zazáří, určitě zazáří, ale zazáří, když vy je budete trénovat, když vy jim ukážete, když vy jim pomůžete růst.
1: We can't rely all that, okay, this, that. We need to rely on each other, we need to be strong as a community.
0: Nemůžeme spoléhat na druhé, musíme spoléhat na sebe navzájem, musíme být silní jako komunita.
1: And if we take care and water and flourish this community, then the community will take care of its individual being. So we take care of each other.
0: A když se budeme starat o tu naši komunitu, o naše společenství, budeme ji zalévat, pěstovat, tak potom ta komunita, to společenství je postará o každého z nás. Potřebujeme se starat navzájem jeden o druhého.
1: Not individually running in all individual places, trying to run the show solo, no, it's a union, yoga, it's yoga in daily life. Yoga means union, union means us. So we need to stick together and work together, not run a individual game.
0: Ne každý si hrá tu svoji vlastní hru, ale yoga je sjednocení, yoga je jednota. A tak musíme pracovat v jednotě, ne dbát jen tu svou hru.
1: Ashram does not work with one person.
0: Ashram nefunguje jenom díky jednomu člověku.
1: Ashram needs administration, ashram needs kitchen, ashram needs workers, ashram needs so many different things.
0: Tolik a tolik různých pracovníků.

0: kolem ášramu, zajděte, zastavte se, řekněte, udělejte pranám, pozdravte oltáře, pozdravte se s těmi lidmi. Mahima Jyoti bydlí sama v ášramu ve Vídni jak dlouho, 20 let, jak má radost, když tam kdokoliv přijde.
1: Yeah, going to Slovenia, then Villach comes, Klagenfurt comes. There's so many things, Salzburg on this way. There's always somewhere, and every place there is ashrams, every place there is your family sitting there.
0: Ať jedete třeba do Slovenska, máte tam Klagenfurt, Villach, zastavte se kdekoliv, kde přijdete. Je to jako, když byste tam měli rodinu.
1: And one thing is in yoga and they left that there is no language barrier.
0: A co je v denní životě, není žádná bariéra jazyka.
1: I was in Levoča.
0: Byl jsem v Levoči.
1: I speak English, Alan speaks Slovak.
0: Já mluvím anglicky a Alan mluví slovensky.
1: I had Jayaprakash as translator.
0: Měl jsem tam Jayaprakash jako překladatele.
1: But still, Alan and me, most of the times, without the translation even, understood each other.
0: Ale i bez překladatele, já jsem si s Alanem vždycky rozuměl.
1: So the point is, we as a community don't need that English, German, Czech, Slovak. No, we understand each other's feelings. We will say, come.
0: Nepotřebujeme tu češtinu, angličtinu, němčinu. My rozumíme navzájem našim pocitům.
1: No, it's about how to make each other happy.
0: Jde o to, jak přinést si navzájem štěstí.
1: Even if you don't have time, you just say, come, let's you drink some water and I need to get and go, and then that person will also go. He will not sit in your home when you're gone.
0: I když nemáte čas, tak aspoň trošku nabídnete trošku vody, napijete se spolu vody a když budete odcházet, tak člověk tam nezůstane sedět, taky půjde.
1: But try to think about each other, try to help each other in any way, try to be there for each other and let's keep this family together, not individuality, but unity.
0: Ale snažte se myslet na sebe navzájem, pomáhat si navzájem, podporovat se navzájem. Nebuďte jenom vy sami, ale vnímejte to naše společenství, pomáhejme si.
1: This is what we really need now.
0: To je to, co opravdu potřebujeme.
1: More than anything, for if you want to call it a transition, if you want to call it a healing period, if you want to call it whatever, but this community to strive and to survive needs to come as one united divine force.
0: Ať už tomu říkáte, že teď je nějaké období přechodu, období léčení, cokoliv, důležité je, abychom pokračovali jako v jednotě, jako sjednocená síla.
1: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe gyan vairagya siddhyartham bhiksham dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwarah bandava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada shatru buddhir vinashaya deepa jyoti namostute deepa jyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarva satyam brahma Brahmanam Brahma Haver Brahmagno Brahmana Hutam Brahmevatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.

0: ओम शल गुरुजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the Cosmic Self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shri Alakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My Dhanvat Pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwagurudevovi, s vámi mu Maheshwarananda Jimu.
0: Om Namo Narayan to Mahamandaleshwar Swami Fulpuriji Maharaj.
1: Om Namo Narayan Mahamandaleshwarovi Fulpuriji Mu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem sannyasínům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone, is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv, je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím,
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji.
1: Všichni víte, tak Mahamandaleshwar Fulpuriji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.

0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Full Prodigy.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Vstávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Full Prodigy našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays when I'm not and when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Full Prodigy to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Full Prodigy dohlíží, abych dobře jedl.
0: So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
1: Protože jsme použili naši viveku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
0: In the same way we are walking on that thin plank.
1: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
0: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
1: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
0: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
1: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
0: And he won't let us fall.
1: A nenechá nás spadnout.
0: But that trust we need to give.
1: Ale je potřeba mít tu důvěru.
0: Hare Guruji said four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
1: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
0: No, how many of you remember it?
1: Kolik z vás si to pamatuje?
0: No. How many remember?
1: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
0: Okay, so I will repeat it again.
1: Takže to znova zopakuju.
0: Four kripas.
1: Jsou čtyři kripa.
0: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
1: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
0: Maybe write it down.
1: Možná si to můžete i napsat.
0: First kripa, deva kripa.
1: První kripa je deva kripa.
0: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
1: Kripa neboli požehnání božstev.
0: Now you might ask why.
1: Můžete se ptát proč.
0: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
0: Gurudev always used to tell me when I was young, yeah, manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
0: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday, going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
1: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli. Můžeme se někde bavit. Ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
0: Second kripa is shastra kripa.
1: Druhá kripa je shastra kripa.
0: The kripa of the blessings of the scriptures.
1: To je požehnání písem.
0: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Lila Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
1: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
0: The third kripa, which we all have, and the most important one, is Guru kripa.
1: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
0: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
1: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
0: Which is Khudki kripa.
1: Což je Khudki kripa.
0: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
1: Což znamená milost nás samých.
0: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
0: But he will not hold our hands and drag us.
1: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
0: That's our decision.
1: To je naše rozhodnutí.
0: That's why Holy Guruji said our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
1: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
0: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
0: Grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Strelky.
1: Ze všech koutů světa nás pozbíral a schromáždil nás tady ve Střílkách.
0: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second be a part of this beautiful family, and third to have a guru as Gurudev.
1: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za

0: prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
1: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
0: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
1: Physically he might be in India.
0: Fyzicky je možná v Indii.
1: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
0: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
1: He always said that you all are in my heart.
0: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
1: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
0: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
1: So there is no separation between that guru tattva.
0: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
1: That and we, it's one.
0: Není to žádné on a my, je to jednota.
1: There is no separation.
0: Není žádné rozdělení.
1: There is no distance.
0: Není žádná vzdálenost.
1: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
0: Láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
1: It's unlimited.
0: Je neomezená.
1: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
0: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání, říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
1: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
0: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
1: But giving up is not a solution.
0: To, že to vzdáme, nic neřeší.
1: What comes?
0: Co pak přijde?
1: Will go. What comes will go.
0: Co přijde, tak je odejde.
1: If we are born, we die.
0: Když se narodíme, zemřeme.
1: Happiness comes, that shall also go.
0: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
1: Sadness comes, that shall also go.
0: Přijde smutek, i ten pomine.
1: Nothing is permanent.
0: Nic není trvalé.
1: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
0: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
1: Ram Krishna se kona bade usne bhi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
0: To znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
1: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will we make pranam to?
0: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
1: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
0: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
1: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
0: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
1: But these five things should decrease and hopefully disappear.
0: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
1: Any guesses which are the five things?
0: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
1: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
0: Těchto pět špatných vlastností bychom se měli vzdát.
1: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
0: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
1: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
0: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
1: Burned by what?
0: A co je spaluje?
1: burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
0: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře, a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
1: Indra just went
0: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
1: So he's agreeing.

0: Doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
1: She'll be speaking about how to...
0: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahinmahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti, Sadgurudev Bhagavan ki Jai.

0: तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलक पुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
0: My adoration to Vishwa Guruji's Holy Lotus Feet.
1: Moje úcta svatým Vishwa Guruji's lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati ji.
1: Náš pilíř ášramu Swami Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciples, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhipeetha Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep, Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessing all of you from Alakpuri Siddhipeetha Parampara and as well from Vishwa Guruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishwa Gurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhipeetha Parampara.
1: Máme veliké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Šri Alakpurijiho Siddhapeetha Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishwa Guruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu následovníku, následníku Šri Vishwa Gurujiho.

0: he remind me the my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishwa Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože z požehnání Vishwa Gurujiho jsme vyrůstali ve stejném ashramu.
0: I Vishwa Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhmela, sorry. It was story started from the Kumbhmela.
1: A stávalo se, že mě Vishwa Guruji někdy dal za úkol, abych se postaral o avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhmelu.
0: All people was Kumbhmela, our ashram. No, only we student was there remain.
1: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhmele a zůstalo jenom pár studentů.
0: Because we was studying and we had exam that time.
1: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
0: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
1: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o Svámího Avatar Purijiho.
0: But he was taking care of me.
1: Ale vlastně on se staral o mě.
0: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
1: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
0: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
1: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst, tak
0: I'm
1: třeba
0: very clear, transparent, transparent crystal way. I want to tell you.
1: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishwa Guruji nebude šťastný.
0: Vishwa Guruji called me from Europe.
1: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
0: and
1: říct.
0: And he told that you should cook halva and kheer.
1: Že mě dokonce dával Vishwa Guruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal
0: morning breakfast.
1: Musíš vařit halvu a kheer Avatar Purimu na snídani. A Avatar Puriji k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
0: So my dear, this is life. That is reminding time to time us. And I'm thanks today. It is great one color life.
1: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
0: Celebration of the my 36 years the birthday.
1: A že slavíme mé 36. narozeniny.
0: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
1: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
0: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents my birthday the cake my life I think first time.
1: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
0: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
1: Protože v Indii máme jenom tu halvu, kheer a puri.
0: But is cake.
1: Ale tenhle ten dort
0: is very, very, very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
1: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
0: I thanks to Vishwa Guruji that he sent me here on this occasion.
1: Děkuju Vishwa Gurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
0: You remember that in 2018 myself and Avatar Puriji were traveling in Europe.
1: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
0: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
1: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.

0: Now today many the devotee of Vishwa Guruji, they said, they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much and many blessing from Vishwa Guruji to you.
1: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishwa Gurujiho požehnání.
0: Is everything is a blessing of Vishwa Guruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Guruji told that, you know, where we was.
1: Všechno
0: nobody know.
1: Je požehnání Vishwa Gurujiho, protože tak, jak Swami Avatar Guruji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
0: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
1: Vishwa Guruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishwa Guruji pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
0: And this is blessing Vishwa Guruji.
1: A to je díky Vishwa Gurujiho požehnání.
0: So thanks all of you once again.
1: Takže znovu děkuju vám všem.
0: This is great day.
1: Je to veliký den.
0: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
1: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
0: You know, you all of you know that we almost 2 weeks we are traveling.
1: Víte, že cestujeme asi 2 týdny.
0: On the 8th, I think, of Swami Avatar Puri came to India.
1: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
0: And we was in Jardin Ashram, thousands of people they came for celebration Guru Purnima.
1: Byli jsme v ashramu v Jadanu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
0: So ashram organizers have double duty than normal people.
1: A tak ti organizátoři v Jadanu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
0: So myself and Avatar Puriji was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility and humbleness, softness and welcome to them because they're coming in their spiritual God house in ashram.
1: A tak jsme se svámým Avatar Purim ve dne v noci vlastně plnili nejrůznější úkoly spojené s tím, aby ti všichni, kdo přijeli do ášramu, do božího domu, tak aby měli všechno, co potřebují, aby byli ubytovaní, aby o ně bylo postaráno.
0: And after 2 days, second day Avatar Puri told me that we need to leave.
1: A pak mi Avatar Puri po 2 dnech říkal, musíme odjet.
0: Avatar Puri, I didn't sleep whole night, whole day. Then no problem, we will sleep in aeroplane.
1: A když jsem říkal, no a teď my jsme nespali ani v noci, ani ve dne, tak this Avatar Puri říkal, nevadí, right, no? My spíme se v letadle.
0: So we went to Jodhpur morning.
1: Takže ráno jsme odletěli do Jodhpuru.
0: By car.
1: Jeli jsme autem do Jodhpuru.
0: And 3 o'clock in the aeroplane.
1: Ve 3 hodiny do letadla.
0: Air came 4 o'clock in the Delhi.
1: Ve 4 jsme byli v Delhi.
0: 3-4 hours we was there.
1: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
0: 9 o'clock in aeroplane.
1: V 9 hodin zase v letadle.
0: And we went to their Abu Dhabi.
1: A mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
0: The time zone is different. I don't know what time was there.
1: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
0: 2 hours less than from here, Czech Republic.
1: O 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
0: And from there we have to fly to Vienna.
1: A odtamtud jsme letěli do Vídně.
0: So we came to Vienna at 6:30.
1: A v 6:30 jsme přistáli ve Vídni.
0: 7 o'clock or 7:30 ashram.
1: V 7:30 jsme byli v ashramu.
0: From there 1.5 hour rest and 10 o'clock is in the car.
1: A tam jsme si na 30 minutes odpočinuli a nasedli do auta.
0: To appear here the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation ashram.
1: Abychom se pak objevili tady v Mahaprabhujiho ashramu Živoucí světlo.
0: So we are here with you. All of you.
1: Ak bychom byli s vámi se všemi.
0: So voice is not clear. sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
1: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
0: So our Gurudev is blessing and his guidance with us, so we are moving in the boat.
1: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
0: One good singer in India, he sang.
1: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
0: Gurudev daya karke humko apna lena. Gurudev daya karke

0: बोले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: तो znamená दया je milost,
0: करके प्लीज बी मर्सीफुल विद अस,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना मींस एक्सेप्ट आवर भक्ति आवर एडोरेशन आवर साधना एंड आवर इनर फीलिंग्स,
1: přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: सोए हुए भागियों को जगा देना, ओ गुरुदेव प्लीज वेक अप आवर डेस्टिनी,
1: प्रोसीम गुरुदेवे प्रबुज नास क नशेमु ओसुदु,
0: मेरी नाव भवर डोले, एज अवतार पुरी जी मेंशनिंग, मेरी नाव मींस माय बोट इज इन द ओशन एंड मूविंग विद द ओशन वेव्स अप एंड डाउन मूविंग,
1: jak to avatar Porigi zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev pára laga dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So, this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwaguruji's energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwagurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá požehnání.
0: Fold hand.
1: Nektar.
0: Fold hand and three time om chanting.
1: Takže
0: praying
1: prosím,
0: for
1: Vishwaguruji's
0: good health.
1: A třikrát zaspíváme om za Vishwagurujiho dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
1: Naše modlitba
0: protection
1: půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Three time om chanting.
1: A třikrát zaspíváme om.

0: Lubuze.
1: Libuše Gopálová z Prahy.
0: OK, it's not there. Jo. Rychle, rychle, rychle. But here is your birthday, Libuse?
2: Yes, no, it's here. It's me.
0: Okay. So both for you, yeah, Hari Om.
2: Thank you.
0: All the best. You finished study?
2: Yes.
0: Doctoral study on the University of Economic Prague, the Faculty of International Relations.
1: Ukončila ekonomickou fakultu, obor mezinárodní vztahy.
0: For that international relation, you need not to go to the university. You could have come here.
1: Kvůli mezinárodním vztahům nemusela chodit na univerzitu, máme je tady.
0: This is international relation.
1: Toto jsou mezinárodní vztahy.
0: Very nice, thank you. Kresin Jan has Finnish Faculty of Transport on CVUT in Prague. Bachelor degree.
1: Jan ukončil bakalářské studium na dopravní fakultě.
0: What is CVUT? I don't know.
1: Ale nevíme, co... Aha, ČVUT. It is a...
0: Charles?
1: Technical University. Like type of.
0: Is he or she here?
1: Je tady.
0: No, he's yet still sitting at the university.
1: Možná ještě sedí na univerzitě.
0: Well, there is also one sad news.
1: Pak je tu ještě jedna smutná zpráva. Jana Matušková.
0: From Jedovnice.
1: Z Jedovnice.
0: Died on Wednesday morning.
1: Ve středu ráno zemřela.
0: Yoga group from Blansko asked Swamiji for the guidance her soul towards the light.
1: A jogová skupina z Blanska prosí Swamijiho, aby vedl její duši směrem ke světlu.
0: And we pray to Mahaprabhuji.
1: Modlíme se k Mahaprabhujimu.
0: To bless his soul.
1: Aby požehnal její duši.
0: Her soul, sorry. Towards eternal peace and light.
1: A dal jí věčný mír a světlo.
0: And please send flowers or whatever is in Czech Republic tradition to his funeral on behalf of our yoga day life.
1: A prosím jménem jogy v denním životě pošlete květiny a nebo co je v České republice zvykem na
0: Swamiji and Czech Union of Yoga Day Life.
1: Za Swamijiho a Český svaz jogy v denním životě.
0: Can you put this bucket nearer? It's a very interesting thing.
1: Je to velice zajímavá věc.
0: How the animals can change our life.
1: Jak můžou zvířata změnit náš život.
0: Save our life.
1: Můžou zachránit život.
0: And also be like a good friend in the life.
1: A můžou být dobrými přáteli v životě.
0: The book called Animals, Our Brothers and Sisters or the Friends.
1: Existuje knížka, která se jmenuje Naši bratři zvířata.
0: Animal Brothers.
1: Bratři zvířata.
0: And you know the animals have immense of love.
1: A víte, že zvířata mají spoustu lásky.
0: Even people have love to the car.
1: Lidé milují dokonce své auto.
0: Though your car is old.
1: Přestože to vaše auto je třeba staré.

0: new,
1: a chtěli byste si koupit novou,
0: and you sell it old car.
1: A když to staré auto prodáváte,
0: but when you give the key away, and there is also emotional attachment to your thing.
1: Ale když už se vzdáváte těch klíčků od auta, tak v tom cítíte ty emoce, tu připoutanost.
0: One of our very close disciple.
1: Jeden z našich velice blízkých žáků.
0: He was very a very great worker and good yoga teacher, very good yoga teacher.
1: Byl velice dobrý pracovník, velice dobrý cvičitel jógy.
0: In Vienna, Austria.
1: Ve Vídni, v Rakousku.
0: And one day he went walk with his dog.
1: A jednou šel vyvenčit svého psa.
0: And he fell down and became unconscious.
1: A spadl a dostal se do bezvědomí.
0: And dog ran back at home.
1: Ztratil vědomí a pes běžel.
0: Jumped over the fence.
1: Domů přeskočil plot.
0: And went in the house and was making some noise.
1: A v domě dělal takový hluk.
0: And the wife of that man.
1: Že manželka toho muže.
0: She thought there's something wrong.
1: Pochopila, že se něco stalo.
0: And she went and dog again ran, saw the way.
1: A vyšla ven a ten pes běžel před ní, aby jí ukazoval cestu.
0: Where the that man was lying.
1: Kde ten muž ležel?
0: So that was the story of our dear Yogananda.
1: A tak to je příběh našeho milého Yoganandy.
0: So horses, dogs.
1: A tak je to sepsis.
0: Many animals.
1: S koni a s dalšími zvířaty.
0: And this is also a point that how can we kill them and eat them?
1: A i to pak je o tom, jak je pak můžeme zabíjet a jíst.
0: They are like our own children.
1: Jsou jako naše vlastní děti.
0: So there is one similar story.
1: A je ještě jeden podobný příběh.
0: I will read to you.
1: A ten vám přečtu.
0: For my beloved dog.
1: Mému milovanému psu.
0: Lexis. Called Lex.
1: Který se jmenoval Lex.
0: Who brought me to yoga in daily life?
1: Který mě přivedl k józe v denním životě.
0: How?
1: Jak?
0: By jumping out of my car.
1: Vyskočil mi z auta.
0: And running into the yoga center.
1: A vběhl do yoga centra.
0: I went into get him and met Seva Devi.
1: Vešla jsem dovnitř, aby ho odtamtud dostala a setkala jsem se Seva Devi.
0: 2 days later, I began to practice yoga.
1: O 2 dny později jsem začala cvičit jogu.
0: He was my best friend and gentle guardian.
1: Byl to můj nejlepší přítel a strážce.
0: For 12 years.
1: Po 12 let.
0: And he passed away this June.
1: A zemřel letos v červnu.
0: So on his memory.
1: A tak na jeho památku.
0: This prasad is given in his honor to thank him for his love and service.
1: Bude dnešní prasad na vyjádření díků za jeho lásku a službu.
0: May he be blessed.
1: Kéž je požehnán.
0: And happy.
1: A je šťastný.
0: Also for the well-being of my mother and everyone.
1: A také ten prašát je za moji matku a za blaho všech.
0: Thanks to all karma yogis and ashram staff.
1: Děkuji všem karma yogínům a všem zaměstnancům ashramu.
0: For making this pleasant stay for us.
1: Že nám tady zajistili příjemný pobyt.
0: Thank you, Swamiji, for your teaching and blessings.
1: Děkuji ti, Swamiji, za tvé učení a požehnání.
0: With love, Len Turner.
1: S láskou, Len Turner.
0: And she's here.
1: A je tady.

0: Where is she?
1: Kde je?
0: Come here. Otherwise, some people will think Swamiji is making stories.
1: Protože jinak si někteří lidé budou myslet, že Swamiji si to vymýšlí, že jsou to.
0: So I must have evidence.
1: Tak tady je důkaz.
0: Did you write this letter?
1: Napsala si ten dopis?
2: Yes, Swamiji, but one of your staff helped me on the computer.
0: Yeah, thank you. Yes, you can say what Swamiji told is a true story.
2: What Swamiji told is a true story.
0: About my dog.
2: About my dog.
1: To, co řekl Swamiji, je pravdivý příběh o mém psu.
0: You can tell how it exactly happened. Why dog jumped out? Oh. You open left the window open or what?
2: Well, in Atlanta, we have a very small yoga center, and right next door is a store called Big Save.
1: And
2: I went into Big Save to get a drink, and when I came back and opened the door, my dog Lex, he weighed 110 pounds, he was a big dog. He jumped out of the car and ran into the yoga center, and he was actually in the practicing room. Before, and I thought the people would be mad, but Seva Devi met her for the first time. She was my first Yogin Daily Life teacher. She came out, and she was so happy that a dog came into the practicing room. And I said, "This is my kind of place." So I met her, and she was so positive and sweet and thin. No extra kilos, so I wanted to be like her, and she's my role model in yoga and daily life, and I just think that my dog knew that he could read my thoughts, and he knew that I had wanted to take yoga, but I kept putting it off, so he was a teacher for me in a lot of ways, so thank you. Thank you, Swamiji.
1: Stalo se to tak, že máme v Atlantě docela malé yoga centrum a naproti je nějaký veliký obchod, kam jsem chtěla jít nakoupit a zastavila jsem, nakoupila jsem nějaké nápoje, vracela jsem se zpátky a když jsem otevřela dveře od auta, tak ten pes, který je nějaký hodně veliký, hodně veliká rasa, vyběhl a doběhl do toho yoga centra až do té místnosti, kde cvičili. A já jsem vběhla za ním a bála jsem se, že mě tam vynadají. A setkala jsem se Seva Devi a ona naopak byla ráda, že tam ten pes je. A já, když jsem jí viděla, tak na mě velmi zapůsobila, jak je milá a jak je štíhlá. A chtěla jsem být jako ona a Seva Devi se tím pádem stala mojí první cvičitelkou v denním životě. A myslím si, že se to stalo tak, že ten můj pes věděl, že chci cvičit jogu, ale že to pořád odkládám, tak to nakonec vzal do svých rukou tlapek a takhle se o to postaral. Tak děkuji.
0: Thank you.
1: Děkujeme.
0: So, there is a beautiful bhajan.
1: Je jeden krásný bhajan.
0: From Mahaprabhuji.
1: Od Mahaprabhujiho.
0: It's about two papagaya.
1: Je to o dvou papoušcích.
0: A dialogue between two papagayas.
1: Je to dialog mezi dvěma papoušky.
0: Good idea?
1: Je to dobrý nápad?
0: So I shall translate that bhajan.
1: Tak vám přeložím tento bhajan.
0: If I have a text here.
1: Pokud bych měl text.
0: Thank you. Give me. So, this is a bhajan, a song
1: Je to bhajan, píseň.
0: Which has a very spiritual meaning.
1: Který má velice duchovní význam.
0: According to Vedanta.
1: Podle Vedanty.
0: And this is indicated to ourselves.
1: A pojednává o nás.
0: So there are two papagayas.
1: Jsou to dva papoušci.
0: And her name is Mena.
1: Ona se jmenuje Mena.
0: And he is Sua.
1: A on je Sua.
0: So Sua means the papagaya.
1: A Sua znamená papoušek.
0: Mena is a female papagaya.
1: Mena je papoušice.
0: Parrot. In English we call the parrot.
1: V angličtině je to parrot.
0: And that's our Premlata is called Papučka.
1: I used to be before I married. Já jsem předtím, než jsem se vdala, jsem se jmenovala Papoušková.
0: So this bhajan is indicated towards ourselves.
1: Čili to je bhajan, který se dotýká nás. Pojednává o nás.
0: And who is telling to whom?
1: A kdo to říká komu?
0: Now he is telling her.
1: On říká jí.
0: Shunori mena tu hari bhaj lava lut. Listen my mena, listen my beloved one.
1: Poslouchej, má milovaná jméno.
0: Tu hari bhaj lava lut. You said harvest the joy of God's name, bhajan.
1: Měla bys sklízet radost z Božího jména.
0: Harvest the name of God, in that is the joy.
1: Sklízet Boží jméno, protože v tom je radost.
0: Sár nič jehi je, jag kár bár sab jhút. Essence is in that.
1: V tom je podstata.
0: Other all this parpanch in this world is unreality.
1: Všechno ostatní v tomto životě je neskutečné.
0: For what you are struggling for material world?
1: To za co, o co usilujete v materiálním světě?
0: One day will go out of your hands.
1: Vám jednoho dne vypadne z rukou.
0: So just do what you can survive.
1: Dělejte to tak.
0: For your existence.
1: Přežili, abyste si vydělali na živobytí.
0: Sunori mena tu haribaj lava lut. Oh my dear mena, listen.
1: O moje milovaná jméno, poslouchej.
0: Harvest or enjoy the harvesting God's name.
1: Užij si sklizeň Božího jména.
0: Dar dar par phire bhatakti. You are flying from one branch to other branch.
1: Přelétáš z větve na větev.
0: Here and there you are.
1: Poletuješ sem a tam.
0: Wandering here and there. Dar dar par phire bhatakti. Ghat vishay phal khaye. And you are eating poisonous fruit in your heart, the desires.
1: A ve svém srdci jíš jedovaté plody, tužeb.
0: You think now these fruits are beautiful and nice.
1: Myslíš si, že to je krásné ovoce?
0: But same fruit one day will become very bitter, poisonous for you as a disappointment.
1: Ale to ovoce zhořkne a bude jedovaté, bude ovoce zklamání z něj.
0: Dar dar par phiri bhatakti ghat vishay phal khaye. You are eating those fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: So vishaya means two.
1: Vishaya znamená, má dva významy.
0: Vish means poison.
1: Vish znamená jed.
0: And vishaya means desires.
1: A vishaya je také touha.
0: So you are eating the fruits of the passion.
1: Čili jíš plody vášně.
0: Uh, एक पलक की क्या खबर है, काल लेगा लूट. Do you know what will can happen?

0: Pan vidíne any minute, second?
1: Víš, co se ve vteřině může stát?
0: Kal lega loot. The death will steal everything from you away.
1: Smrt ti všechno vezme, všechno ti ukradne.
0: Death will take everything away.
1: Smrt od tebe všechno odebere.
0: So at the time of the death, you cannot take all with what you have.
1: Až přijde čas smrti, tak si nebudeš moc vzít všechno,
0: no relation,
1: co máš. Žádný vztah.
0: And no material thing belongs.
1: A nic materiálního, co nám patří.
0: Death is cruel.
1: Smrt je krutá.
0: And for death, it doesn't matter how you die.
1: A smrti je jedno, jakým způsobem zemřete.
0: Main thing that you die.
1: Podstatné je, abyste zemřeli.
0: So, be aware before you are doing.
1: A tak než něco uděláte, buďte si vědomi.
0: Therefore, don't eat this ghat vishe phalkha. Don't put these poisonous fruits or desires in your heart. Ghata means the heart.
1: Následku, buďte si vědomi následku a proto nejeste to jedovaté ovoce. Neberte si je do srdce. Gata znamená srdce.
0: Phalkhati phuli phire. You are eating these fruits.
1: Jíš tyto plody.
0: And you are full of your proudness, ego, you are moving.
1: A pohybuješ se s hrdostí, jsi plná ega.
0: It makes you, I.
1: Připadáš si já.
0: One man told me.
1: Jeden člověk mi říkal.
0: Swamiji, this is the sofa.
1: Swamiji, toto je pohovka.
0: One day I was sitting and thinking, will I marry?
1: A jednoho dne jsem tak seděl a říkal jsem si, jestli pak se ožením.
0: And I was feeling lonely.
1: A připadal jsem si osamělý.
0: And then I got married.
1: A pak jsem se oženil.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: I sat on the sofa.
1: Sedl jsem si na tu
0: pohovku. With hands like this.
1: Takhle jsem rozpřáhl.
0: Today I am the man, husband.
1: A říkal jsem si tak, dneska je ze mě ženáč.
0: It was ego.
1: A to bylo ego.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: After few years,
1: za pár let,
0: I was sitting there like this.
1: Jsem na té pohovce seděl takto.
0: I divorced.
1: Rozvedl jsem se.
0: It's a true story.
1: To je taky pravdivý příběh.
0: But I don't want to tell the name.
1: Ale tentokrát neřeknu to jméno.
0: Maybe someone that was here could be.
1: Možná je ten člověk tady.
0: So, phalkhati phuli phire. You are eating this fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: And you are blown off with your proudness, ego.
1: A celá se nadýmáš pýchou.
0: This wish, this poison, these desires.
1: Toto, tento jed, tyto touhy.
0: Mrag jalvat samjan. This is like that water, what we call Fata Morgana.
1: So, jako Fata Morgana.
0: In the English also? Miras. Like in the in summer or in dry day, hot day, you see on the road also here, about 50 meters on the road is water.
1: Je taková fatamorgana, která je i tady třeba na silnici,
0: Miras.
1: Když je horko a vidíte na 50 metrů před sebou, jako by tam byla louže na vozovce.
0: Often it happens in those countries where there's a desert and drought, there's no water.
1: A často se to děje v zemích, kde je poušť a sucho, kde není žádná voda.
0: And mrak is the deer.
1: Mrak je jelen.
0: And Trishna means two things.
1: A Trishna znamená dvojí.
0: Trishna means thirst.
1: Znamená to žízeň.
0: And Trishna means longing.
1: A Trishna také znamená tu touhu.
0: A burning desire.
1: Taková spalující, horoucí touha.
0: So that thirsty deer.
1: A tak ten žíznivý jelen.
0: Have so much longing to drink water.
1: Tolik touží napít se vody.
0: And he see this miras.
1: A vidí tu fatamorgánu.
0: And running, and running.
1: Ten přelud. A běží za ním, běží.
0: And you know that horizon.
1: A víte, jak je to s horizontem?
0: Horizon is that as near you come, that far it goes.
1: Čím se mu přiblížíte, tím on se vzdálí.
0: And he falls down.
1: A nakonec padne.
0: And dies.
1: A zemře.
0: Couldn't enjoy or get that water.
1: Nemohl se dostat k té vodě.
0: And this is when someone thinks that I will enjoy and fulfill my desires. Forget it.
1: A tak je to, když vy si myslíte, že jednoho dne se vaše touhy splní. Zapomeňte na to.
0: Phal khati phuli phire vismarg jalvat sam jaan suvo kahe sun salary ji. The parrot said to her.
1: A papoušek říká té méně.
0: Listen, my dear one.
1: Poslouchej, moje milá.
0: Yeres jano jhoot. This juice is unreality.
1: Ta šťáva, to je neskutečnost.
0: Is not reality.
1: Není to skutečné.
0: For what you are flying, jumping, branch to branch.
1: To, za čím létáš z větve na větev.
0: What you want to enjoy.
1: To, co si chceš vychutnat.
0: This is not a reality.
1: To není skutečnost.
0: That one will kill you. That one will one day disappoint you.
1: To tě zabije. Jednoho dne ti to přinese zklamání.
0: Phir bisre in bag se, oh my dear one.
1: O moje milovaná.
0: On the day when we will separate from this garden.
1: Až budeme muset odletět z této zahrady.
0: This park.
1: Až budeme muset opustit tento park.
0: So this park means this life.
1: A tento park znamená tento život.
0: And separation means death.
1: A to oddělení, opuštění znamená smrt.
0: Phir bisre in bag se to milna ho ki na hoy. After that, oh my dear.
1: Potom, má milovaná.
0: We don't know if we will meet again or not.
1: Nevíme, jestli se znovu setkáme nebo ne.
0: Hum so hum hans kaho ji. Therefore, my dear, repeat this mantra.
1: Proto, má milovaná, opakuj tuto mantru.
0: Hum so hum. Hum kaho ji. Hum so, I am that and that I am.
1: Hum so, já jsem to, to jsem já.
0: I am atma, atma I am.
1: Já jsem atma, atma jsem já.
0: I am that pure consciousness, pure jsem atma.
1: To čisté vědomí, čisté atma.
0: I am not this body, mind, desires.
1: Nejsem toto tělo, mysl ani touhy.
0: Nor intellect.
1: Ani intelekt.
0: I am atma.
1: Jsem atma.
0: Hum so hum hans kaho ji. De duniya ne put and keep all this behind your back.
1: To všechno nech za sebou, za zády.
0: Because sooner or later you have to renounce and go.
1: Protože dříve nebo později se toho stejně musíš vzdát a jít.
0: Oh my dear one.
1: O moje milovaná.
0: Guru charan kamal satsang me ji. At the presence of Gurudev and satsang. This is satsang you are. What we are doing? This is satsang.
1: V přítomnosti Gurudevy a na satsangu, a to je to, co probíhá teď. My všichni tady máme satsang.
0: Guru charan in the presence of holy feet of the Gurudev.
1: U svatých nohou Gurudevy.
0: Kamala is lotus.
1: Kamala je lotus.
0: Satsang. So in his presence, the satsang.
1: V jeho přítomnosti na satsangu.
0: Amrit briksha phaljan is the immortal tree with the fruits of the nectar.
1: Je strom nesmrtelnosti a jeho má plody plné nektaru.
0: Know the fruits of the nectar in this tree.
1: Poznej plody nektaru.

0: na tomto stromě.
1: And that tree is this satsang.
0: A ten strom to je tento satsang.
1: This is a tree.
0: Toto je ten strom.
1: We are all enjoying on this tree.
0: My všichni se radujeme z tohoto stromu.
1: Sri Deep Hari yon kehte hai ji, Mahaprabhu ji said this.
0: Shri Mahaprabhu ji říká toto.
1: Vohi swarg bekund. That satsang is the heaven or Vaikunda.
0: Tento satsang je jako nebe nebo Vaikunda.
1: Vaikund is there, it is said, where God Vishnu is residing.
0: Vaikund se říká tomu místu, kde dlí Bůh Vishnu.
1: Svarga loka is known as a heaven.
0: A svarga loka to je nebe.
1: Both are in presence of the Guru Dev.
0: A obojí je v přítomnosti Guru Devi.
1: Sunari mena tu hari bajlava lut. Listen, my dear mena, enjoy the God's name.
0: Poslouchej, má milovaná jméno, raduj se z Božího jména.
1: Sár nič jej je, jagkár bár sav jút. That is the essence. World is unreality.
0: To je ta podstata. Svět je neskutečný.
1: Yes. She jumped from one branch to other branch.
0: A ona přeletěla, přeskočila z větve na větev.
1: And she looked to him.
0: A podívala se na něj.
1: And she answers now.
0: A teď odpovídá.
1: Ladies, listen carefully.
0: Dámy, pozorně poslouchejte.
1: Till the man puts all his emotion, you know, opens the ventil.
0: Než se muž vybouří ze všech emocí, musíte otevřít ty ventily.
1: Now he's saying something. She's saying something.
0: A teď ona k tomu něco říká.
1: Of course, she agrees what he says.
0: Samozřejmě, že souhlasí s tím, co říkal on.
1: Good wife.
0: Dobrá manželka.
1: Mutual understanding.
0: Vzájemné porozumění.
1: We call in Hindi dosti.
0: V hinštině se tomu říká dosti.
1: Do means two.
0: Do znamená dva.
1: Sati means truthful.
0: A sati je pravdivý.
1: One self follows the path of truth.
0: Když člověk se řídí pravdivou cestou.
1: And also leads other one on the path of the truth.
0: A vede druhého ke stejné cestě.
1: That's called the best friendship.
0: To je to nejlepší přátelství.
1: Or a partnership.
0: Nebo partnerství.
1: Now she's saying.
0: A tak teď ona říká.
1: Sunore sua. Oh sua. Listen, my friend, my dear one, listen.
0: O, můj příteli, můj milovaný, naslouchej, poslouchej.
1: Sunore sua tu ratle soham nám. Sunore suva tu ratle soham nam. Ga is, there's a mistake printed here. There's no ga.
0: Je tam chyba, je tam navíc slabika ga, která
1: correction,
0: tam
1: please.
0: Nepatří, tak prosím, že to opravte, bhajane.
1: She said, listen, my dear suva.
0: Čili poslouchej, můj milý suo.
1: Tum ratle soham nam. You should also repeat the name of Atma Soham.
0: I ty bys měl opakovat jméno Atma Soham.
1: I am Brahman.
0: Já jsem Brahman.
1: I am supreme.
0: Jsem svrchovaný.
1: I am that Atma.
0: Jsem to Atma.
1: Immortal.
0: Které je nesmrtelné.
1: Everlasting.
0: Věčné.
1: Sunore suvaratle soham nam. Listen, my dear. Repeat name mantra soham.
0: Poslouchej, můj milý, opakuj mantru soham.
1: You know, my dear, she said.
0: A ona říkala, víš, můj milý?
1: Jiva tere ghar ki pyare lagat nahi kashudam. Your tongue is your own tongue.
0: Je to tvůj vlastní jazyk?
1: Your tongue belongs to you, your property.
0: Tvůj jazyk patří tobě, je to tvé vlastnictví.
1: You don't have to pay anything.
0: A nemusíš za něj nic platit.
1: Therefore,

0: हरी भजले अवसर मिलियो जी, हरी भजले अवसर मिलियो रे। नाउ रिपीट द नेम ऑफ द गॉड यू गॉट द चांस द टाइम एज ए ह्यूमन बीइंग।
1: Teď opakuj Boží jméno, protože teď máš tu příležitost jako člověk. Jako
0: don't miss.
1: Nenech si ji ujít.
0: Don't waste time.
1: Nestrácej čas.
0: So, हरी भजले अवसर मिलिया रे, उठ सुबह अरु श्याम, गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मेडिटेट एंड मेक मंत्रा, ऑल्सो इवनिंग रिमेम्बर गॉड एंड मेक योर मंत्रा एंड मेडिटेट।
1: A stejně tak večer pamatuj na Boha, opakuj mantru a medituj.
0: जगत बगीचा सुख सिरे, यह सब जानो निकाम। This garden of the world,
1: tato zahrada světa,
0: one day will dry out.
1: Jednoho dne uschne.
0: Everything will be destroyed.
1: Všechno bude zničeno.
0: You will have not this any fruits what you want to eat.
1: Nebudou žádné plody, které byste mohli jíst.
0: That means this body will cease.
1: To znamená, že toto tělo odejde.
0: It will be nothing there.
1: A nebude tam nic.
0: And you will sit there.
1: A vy tam budete sedět.
0: Without anything.
1: Bez ničeho.
0: So take time.
1: Čili
0: utilize the time.
1: Využijte tento čas.
0: You got a chance.
1: Máte příležitost.
0: Sri Deep kahe sat man jo, Mahaprabhuji said, take it as a truth.
1: Mahaprabhuji říkal, vem to jako, ber to jako pravdu.
0: Sant saran sukh dham. At the presence of a saint,
1: v přítomnosti světce,
0: is the shelter of great happiness.
1: Je útočiště, zdroj velikého štěstí.
0: That is the place of happiness.
1: Je to místo štěstí.
0: Ved sant upadesh batave, varanat laksh tamam. And this is the teaching of the Vedas.
1: A toto je učení Véd.
0: All the saints,
1: všech světců,
0: Upanishada,
1: Upanishad,
0: and all others.
1: A všech ostatních.
0: This is the bhajan from Mahaprabhuji.
1: Toto je Mahaprabhujiho bhajan.
0: Symbolically, dialogue between Atma and mind.
1: Symbolický dialog mezi átma a myslí.
0: And desires and the world.
1: A mezi tužbami a světem.
0: Maya and Brahma.
1: Maya.
0: Between Maya and Brahma.
1: Mezi Májou a Brahmem.
0: Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: All the best.
1: Všechno nejlepší.
0: Deepnarayan Bhagwan ki jay. They are beautiful bhajans.
1: Jsou to krásné bhajan.
0: Sunori sajani. Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: So, Deep Narayan Bhagwan ki, Dev Purisha Mahadev ki, Dharam Samrat Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki jai.